0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.

save it from yourself.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné ráno, je 6 hodin a 1 minuta a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ve Zlíně včera ráno vypukl požár ve skladu obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů měla ale budova narušenou statiku. Přiznání předčasného důchodu pracovníkovi podle ústavního soudu automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu, který vyhověl stížnosti muže, jenž se na něj obrátil. Věc se tak vrací k nejvyššímu soudu, jehož výklad v tomto případu dle ústavních soudců porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a rovné zacházení. A pojďme také na kurty. Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-4 a 6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta po odvráceném matchballu porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Vítězka finále si odnese 104 milionů korun. Poražená polovinu. Nutno však také počítat s velmi vysokou daní. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Pravděpodobně už zítra se otevře cesta velkolovem ČSA. Pokud vše půjde podle plánu a nenastanou žádné komplikace, zpřístupní těžaři během tohoto víkendu novou spojnici procházející prostorem velkolomu ČSA. Nová trasa plnohodnotně propojí Vysokou Pec na Chomutovsku a Černice na Mostecku, a to pouze pro pěší a cyklisty. Těžaři však důrazně upozorní, že se v žádném případě nejedná o klasickou cyklostezku a proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Na severu Čech bude dnes převládat skoro jasné až polojasné počasí a teploty 24 až 27 stupňů.
7: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
8: Krásné páteční ráno, 6:03, víkend klepe na dveře a fanoušci tenisu mají důvod k radosti, jak říkal Filip ve zprávách. Na Wimbledonu už od včera víme, že ženskou dvouhru v sobotu vyhraje naše holka poprvé v historii české finále, protože své semifinále zvládly Linda Nosková i Karolína Muchová, takže finále bude čistě českou záležitostí, což je naprosto skvělý, takže ať už titul z nejslavnějšího tenisového turnaje světa získá Linda nebo Kája, Wimbledon bude mít českou vítězku. Držíme palce, přejeme krásný pátek a startuje páteční snídaně šampionů s Leou a Filipem právě teď.
4: Hit Radio

0: Hezké dobré ráno, Imagine Dragons, 6 hodin 9 minutek k tomu. Přepisujme encyklopedii. Tenis je elegantní hra, při které si pinkají skákající míček přes síť dva lidé a hlavně vyhrávají ho Češky. Protože jak jsme tady zmiňovali už v úvodu, my už od včera víme, že ho v sobotu vyhraje naše holka. Své semifinále totiž zvládly jak Linda Nosková, tak Kája Muchová. A kamarádi, je to prostě mega úspěch. Jakoby spolu ve finále mistrovství světa ve fotbale hrála Argentina s Argentinou.
1: No, dalo by se to tak říct, ale já si myslím, že tam bude spíš Francie s Francií, ale co jsme chtěli říct možná, ta odvrácená tvář, všichni máme radost, ale na finále vlastně, pokud je neznáme holky nějak osobně, nemáme komu fandit. Vlastně to bude taková klidová podívaná, že jo, s klidovou tepovkou bych řekl.
0: No, je to takový baborať, komu fandit, ale bude to Vsetín proti Olomouci. Vlastně.
1: Jo, Vsetín proti Olomouci, takže Pražáci nevědí, kam se naklonit. Olomouc je blíž trochu.
0: Takže utkají se spolu o 3,6 milionu liber, což si zmiňoval, že je téměř 104 milionů korun a poražená dostane polovic, což je asi o něco lepší než drátem do oka, že jo, co si budem. Každopádně, na finančáku bouchají šampaňské už teď, protože ona jim to nejen Alenka Schillerová hezky zdaní. To si tady taky zmiňoval, že tam to je opravdu jako ta hranice hodně vysoká. Každopádně i tak budou s obou bohaté nevěsty, tak si myslím, že by si je mohl brát obě.
1: Jo? Jakože bych měl rovnou těch 156 milionů dohromady. Ale přátelé, fakt jsme se dívali, že v Anglii je daň až 48%, jo, takže pozor na to opravdu. Je to, my jsme řekli vlastně sprostý, jo, že jim vezmou skoro půlku výhry. Kde to jsme? Sakra, ale nevadí, fandíme.
0: Linda, Kaja. Bychom nejspíš měli zrušit dotace na fotbal a všechno to nalít do tenisových kurtů. Tam to zjevně funguje. Hezké dobré ráno, teď už poetika. Tak buďte s námi. Je pátek, víkend před námi a startují Hrady.cz.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Drive, hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na sedm, páteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A jak to tak bývá, řidiči je nenávidí, města si je nemůžou vynachválit. Je to totiž 91 let, co se začaly používat parkovací hodiny. No?
1: To ještě funguje, jo?
0: No jasně, že to funguje.
1: Fakt, tak já je použil asi tak jednou v životě. V papírnictví jsem je koupil, tam je totiž normálně prodávali a já už jsem to teda neviděl hodně dlouho.
0: No tak ještě, aby na ně úředníci nadávali, protože za rok nás jen v Česku skasírují o 500 miliardy korun.
1: Za ty hodiny?
0: Ano.
1: Fak jo.
0: Je to tak?
1: Tak to teda, přátelé, dejte nám schválně vědět, jestli třeba někdo z vás si taky myslel, že už takováhle věc nefunguje vlastně, jako parkovací hodiny. Taky ty papírový za okýnkem v roce 2026 ve chvíli, kdy už jsou různý ty aplikace, ale tak asi jsem prostě to
0: hele,
1: dlouho nepoužíval.
0: A dokonce vymyslel je jeden novinář. Ve svém americkém městě tak chtěl vyřešit problém s parkováním, ale ukázalo se, že to moc nepomohlo, protože lidi někde parkovat musí, i kdyby to museli platit. No, takže mimochodem ten novinář začal parkovací hodiny vyrábět a brutálně zbohatnul. Tak já jenom, aby jsme si na něj dneska vzpomněli třeba při tom parkování, jo?
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: For Camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For Camping. Venku je nám krásně.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
16: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
15: Zoopark Zelčín. Kouzlo. kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Zloun na Slaný. Za Panenským Týncem se střetlo osobní auto s nákladním autem. Silnice je uzavřená, počítejte se zdržením v kolonách.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym.
2: Hit Radio Nord Music.

0: things that I've got. Dobré ráno. Benson Boone, Beautiful Things, páteční snídaně šampionů, teď už Filip a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. 4,5 metru dlouhého žraloka vylovila pobřežní stráž v Toskánce Folonice na pobřeží Tyrenského moře, které je součástí Středozemního. Živočich už ale nemohl nikomu ublížit, protože byl mrtvý. Uprostřed letní sezóny to byl ale pro návštěvníky letoviska s dlouhými plážemi a pozvolným vstupem do vody velký šok. Nejpřesnější funkční kopie legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinnetua vyrobil tým zbrojařů z Brna. Zbraně světovým technickým unikátem a puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinnetuovi pomoci. Náčelník je tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře v Boskovicích. 58letý Joseph McGrail z australské Canberry, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač, se stal nejhlasitější osobou na světě. Tento titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordů s tím, že nový držitel primátu dokáže řvát silou 122,4 decibelů. No tak já bych tady taky jednoho favorita měl, proč ses nepřihlásila? Leo.
0: Jako já jsem se měla přihlásit,
2: jo. No, ty seš za mě nejhlasitější osoba minimálně v České republice.
0: Hezké dobré ráno, pokračujeme dál. Před námi Alvaro Soler, ale teď už Evanescence. Hezké ráno.

0: Álvaro Soler, Animal, Hit Radio s vámi, páteční snídaně šampionů. Krásné dobré ráno. Schválně, jestli víte, jaká je nejstarší barva života na naší planetě, Filipe.
1: Černá.
0: Jak se to napadlo?
1: No tak černá, no tak byla nejdřív tma, že jo, až pak bylo světlo.
0: Ne, je to světle růžová a zjistili to opět jakýsi
2: vědci.
0: Když rozemleli miliardu let starou břidlici a našli tam narůžovělé krystalky prakytiček, no?
1: To je zvláštní, teď první musela být tma za mě, až pak tyhle ty prakytičky.
0: Každopádně konečně zásadní informace, kterou jsem toužila už dávno znát. Růžovoučka, krásný. A blondýnky to předpokládám věděli asi už dávno, ne? Jdeme na cesty.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
7: Letní kino Klášterec nad Ohří.
8: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
17: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
18: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
19: A já vám jako dlužím?
5: Hele, zejte ti to tam pošlu.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severu Čech hlásíte překážku. V Litoměřicích v Mostecké ulici mezi Vintrovou a Starou Mosteckou bude probíhat údržba vozovky.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: pátek, snídaně šampionů Avicii, Hey Brother. A my povoláváme i Sisters. Hezké dobré ráno. Nejste dneska ve své kůži, tak máme pro vás tady s Filipem pár tipů, jak si spravit náladu. Stačí se třeba jen někoho dotknout? Fílo, dotýkám se tě na dálku, jo? A nebo se donutit k úsměvu? Usměj se. No, vidíš, jak ti to hned sluší. Každopádně pomůže i čokoláda, tu já miluju, hraní se přem, hodně světla a taky dokonce pomáhá, když si pořádně nahlas zaspíváte. Jsou to úplně jednoduché triky, které nás prý zaručeně nakopnou. Co se týče mě, tak já zpívám všude, že kolikrát tu pusu ani nezavřu, hlavně v autě, třeba v pražských zácpách, pak se divím, proč ty lidi na mě tak divně koukají. Každopádně třeba ale Filipe, když zpíváš ty, tak nepláčou lidi v okolí, nekrvácí jim uši, ale tobě je líp potom, viď?
1: No, pláčou, ale většinou dojetím. Já vidím tam vždycky husí kůži. Ne, já hodně, co mě kamarádi znají, zpívám, ale zpívám taky jako kraviny vždycky. Jo, takže...
0: Ale zpíváš krásně, umíš
1: jo, je
0: intonovat.
1: To nádherný. Jo, vemeš mě do vaší show?
0: Na Selin, hmm. Anebo na gospel, vezmu tě všude.
1: Jenom předskokánek takovej, víš,
0: dobře.
1: Lehce.
0: Každopádně, co vy zpíváte si v autě? Dejte nám vědět, 777-937-777, nebo taky velmi časté oblíbené místo je koupelna, sprcha, vana, toaleta, prostě kdekoliv to akusticky dobře zní. Jestli vám to pomáhá, jestli vám to dělá dobře, anebo když máte špatnou náladu, co vám vlastně na to pomáhá? Dejte vědět. 777-937-777.

0: hit Snap.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo

0: Krásné páteční ráno, za chviličku 7. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudo 1,8. Podle šéfa geofyzikálního ústavu Aleše Špičáka věci přesnou sílu i epicentrum otřesů teprve vyhodnocují. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplaku z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude dnes znovu pomáhat vrtulník. A pojďme také na sport. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. až 66. minutou. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Ousmane Dembele. Les Bleus v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly, a nebo na Belgičany. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Ústeckou městskou zeleň budou kontrolovat satelity. Radnice schválila pořízení analytického nástroje, který využívá satelitní technologie. Nástroj má městu pomoci lépe plánovat péči o stromy, parky i další prvky městské zeleně. Pracuje se satelitními snímky a historickými daty až za posledních 10 let, což umožňuje dlouhodobě sledovat vývoj vegetace. Dokáže upozornit na dřeviny, které jsou v riziku, nebo na místa, kde je nutný zásah. Na Ústecku bude dnes převládat skoro jasné až polojasné počasí. Na horách čekejte více oblačnosti a teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
3: Dobré páteční ráno, pár minutek po 7, před námi je poslední pracovní den týdne. Děti už si naplno užívají prázdniny, spousta z vás míří do práce, možná někteří už odpočítávají poslední hodiny do dovolené. Tak ať už vás dneska čeká cokoliv, tak my jsme tady s Filipem rádi, že jste si naladili právě nás. Přidáme pořádnou porci skvělé muziky, dobré nálady, energie, pozitivní, všude budeme rozsévat po celém českém éteru. Aby nám pátek utekl co nejrychleji, tak hezké ráno.
4: Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Hit Radio a my společně vyrážíme na Dobču. Světem se totiž šíří nový trend. Oddělené dovolené. Na letišti se políbíte a tradá, každý jinam. Psychologové tomu říkají trend solo moon a je to přesně to, co zní jako, já nevím, konec lásky. Ale přitom není, že jo? Je to často záchranná brzda, protože až 84% párů se na společné cestě aspoň jednou drsně pohádá. Myslím si, že to jsme zažili každý z nás. Tam chci, tam nechci, tohle nechci, hoď tam ten ručník, nedávej tam ten ručník a tak podobně. No a tady vás naopak čeká krásný moment na letišti, při tom návratu. Znáte to, když se po týdnu vidíte, najednou je ten druhý zase sexy, vtipný, sluší mu to o něco víc. A nejen ten člověk, co hlasitě chroustá čipsy v hotelovém pokoji a nechce se mu do města.
1: No co na to říct, jsem celou dobu nad tím přemýšlel a vlastně není to vůbec špatný nápad, no, protože je to fakt, že ty lidi jsou vlastně spolu celý rok a pak jedou na dovolenou taky spolu.
0: Tak.
1: A prostě to k tomu jako vyzývá, že ten chlap třeba, který má nějakou těžkou práci a línej nechce do města, ta žena řekne, tak jsme na dovolený, ale tak stávej, a on řekne, ale já jsem přijel na dovolenou odpočívat, takže musí být i stejný typy ty lidi, jinak to vede prostě k hádkám. Takže nápad zajímavý, zkusím to prosadit doma.
0: Já bych řekla, že to je taková vrcholná forma luxusu a důvěry, věřím ti natolik, že tě nechám týden v Paříži, zatímco já jsem v Tokiu. Tak dejte vědět, kdo máte zkušenost, dobrou i špatnou, na 777-937-777. Já jsem určitě pro vyrazit si na dámskou jízdu, chlapi, ať jedou na pánskou. Prostě já si myslím, že to k tomu patří, je to skvělý, tak nám dejte vědět. A my vám k tomu posíláme i takový prázdninový, dovolenkový song. Co jsi chtěl, Pildo?
1: Já jsem chtěl, že včera jsme se bavili o té nevěře, že jo? Takže pozor na to, kdybyste se rozhodli pro tenhle typ dovolený, prosím vás, buďte věrní a hodní.
0: Ne, naopak, berte to jako dovolenou, že se koukáte, zdravě flirtujete, ale nic víc, protože to je zdravý pro každý vztah. Jo, teď už Madonna, Holiday a dejte nám vědět, 777-937-777.

0: Dobré ráno, řešíme tady téma dovolené. Jestli solo nebo s partnerem, jak to praktikujete vy, jestli máte dobrou, špatnou zkušenost. SMSek opět přišlo spousty. Ahoj, klidnou dovolenou, jen když jedu sám a dcery, posluchač Zdenek. Tak maminku nechaj doma, ale je zase hodnej, že sebou ty děti bere.
1: No, protože děti chtějí tak jako zmrzlinu, občas jako zazloběj, ale nějaká velká hádka tam nebude, že jo, protože tatínek má kontrolu nad svými dětmi.
0: Další zpráva, posluchačka Martina, za mě dovolená jak s partnerem, tak bez. Letos máme každý zvlášť, ale i společné dovolené jsou super. Podotýkám, bez hádek. Posluchačka Martina, děkujeme moc. Dokonce tady máme i hlasovou zprávu od Teresky.
2: Ahoj, Lenko, a všichni rádiu. No, já si myslím, že oddělení dovolení jsou fakt super, protože třeba dneska můj partner odjíždí na hory, v podstatě se svou rodinou, s tou jeho půlkou, skoro na 14 dní. A teda jako neskutečně se těším, až přijedu domů a bude tam ten klid, nebude nikde bordel, prostě si od sebe odpočineme. No a pak se vrátí, no a budeme se zase líst na nervy jako vždycky. Tak jo, hezký den, mějte se, čau čau, Tereza.
0: Teresko, krásně řečeno, naprosto souhlasím, přesně jak řekla, hele, ten klid, když přijdu domů, nemusím uklízet, nemusím vařit. Ono to má i svoje výhody, samozřejmě má to i svoje nevýhody, protože třeba tady posluchačka Lenka napsala, ahoj Lonko, my jsme si dali dovolenou každý zvlášť, ale po dovolené už jsme se rozešli, protože partner mě podvedl. Ale přiznal se.
1: Tak to no, jsme se bavili včera.
0: Jo, jo. Tak i zase to se stává, bohužel to je život to tak, prostě. No. Stává se to, lidi se schází, lidi se rozchází, ale přátelé, pokud možno. A jezdíte na dovolené každý zvlášť, jezděte tak, že si odpočinete, naberete prostě novou tu energii, buďte hodný, jak jsme říkali, zdravě flirtujte, to je prostě zdraví, ale zůstaňte spolu, ty návraty jsou fakt potom strašně hezký.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
9: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: U už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
14: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
13: A co já?
14: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze severních Čech, hlásíte překážku na Českolipsku na výjezdu z Pertoltic pod Ralskem směrem na Mimoň. Probíhá údržba vozovky, počítejte s omezením.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music. Wow.

0: Lost on You, hezké dobré páteční ráno, 10. červenec, ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, sociální sítě žijí diplomatickým rozruchem, který nechtěně způsobil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten na oficiálním setkání políbil ruku manželce tureckého prezidenta Erdogana. Zatímco jedni to označují za galantní gesto, podle zastánců tradiční muslimské etikety šlo o obří přešlap. V Německu dostal řidič kuriózní pokutu na dálnici. Policisté ho zastavili, protože se na přehledném úseku s povolenou rychlostí pohyboval rychlostí pouhých 40 km v hodině. Šofér argumentoval tím, že chtěl ušetřit palivo, podle hlídky ale svým šnečím tempem vážně ohrožoval plynulost provozu. No a jeden americký farmář oslavil vypěstování obří dyně opravdu svérázně. Do vydlabané zeleniny ováze bezmála 400 kilogramů se sám posadil a splavil se v ní přes 60 kilometrů po řece Missouri. Tomto bizarním kouskem překonal dosavadní světový rekord v nejdelší plavbě v dýňové lodi. Co tomu říkáš?
0: Já nevím, já jsem si to snažila představit, jak vydlabal tu dýni, teď si do ní vlezl, šup a pluje po
2: lodičce. A jede prostě.
0: Pište, chci soutěžit právě teď. Rychlá pětka, čtyři lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na vidících s Rajkou.

0: Martine Smešin, takhle chutná páteční ráno z Eteru Hitrádia, teď už rychlá pětka a já vím, že na telefonu máme posluchačku Hanku. Rychlá pětka. Hezké dobré ráno, Haní.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Odkud jsi?
1: Z Havlíčkova Brodu.
0: Z Havlíčkova Brodu. A jaký máš plány na víkend?
1: No, zatím asi žádný. Vrátí se mi zbytek rodiny z Prahy, takže... asi rodinný víkend.
0: Tak třeba to budeš právě ty, kdo vyhraje 4 lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Tak já doufám, že seš ready a jdeme na to.
1: Jasný.
0: Jo? No tak skvělý. Otázka první. 5 vteřin na odpověď. Haničko, z jaké pohádky je hláška? Spadlo ti to? Asi vítr máchale.
1: Čerty nejsou žerty.
0: Výborně. Máš ráda tuhle pohádku?
1: No jasně.
0: Jedna z nejkrásnějších. Pokračujem dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik je čtvrtina ze 100?
1: 25.
0: Výborně. Hele, zatím ti to jde skvěle. Pokračujem.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je první výjmenované slovo po B jako Bára?
1: B.
0: Skvělý, to byl nádech a výdech.
1: No.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Hani, je těžší kilo peří nebo kilo železa?
1: Je to stejný.
0: Výborně, a proč?
1: Protože máme všeho kilo.
0: Ano, takový chytáček takhle po ránu. No a poslední otázka. Haničko, můžeš si sáhnout na vlastní záda?
1: No, můžu, no.
0: Je to doma.
1: Nejsem tak tlustá, že můžu.
0: Ježíš Maria, to jsme tak ani nemysleli. Každopádně byla to taková chytavá otázka, trošku taková záludnější, že si člověk zamyslí, můžu nebo ne. A teď schválně, dotkla se z těch zad?
1: Jestli ne, můžeš. Nedotkla jsem se nosu.
0: Skvělý, každopádně gratuluju, protože ty vyhráváš 4 vstupenky, Hudba na Vinicích s Rajvkou, tak doufám, že si vybereš, užiješ si víno pod širákem, skvělou hudbu. Paráda.
1: Přesný, už se těším.
0: Haničko, měj se krásně, vydrž na telefonu.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Prosím, ahoj.
0: Přátelé, kamarádi, mrkněte na Hudba na Vinicích.cz. Je to hudba těch nejlepších interpretů. MIG 21, David Koller, No Name, spousta dalších skvělých. Můžete si užít skvělou zábavu v různých vinařstvích, kouzelné prostředí těch vinařství, Somberg, Lahofer, Johan V.C. Bývlice a tak podobně. Mrkněte na webové stránky a my zase pro vás něco na příští týden nachystáme.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
4: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
7: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Důk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na dálnici D8 na 31. kilometru ve směru na Drážďany stojí porouchané vozidlo a blokuje jeden jízdní pruh. Dejte tam pozor, ať do toho nevletíte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Venku je na nule, to nehrozí. Venku bude třeba až 32 stupňů Celsia. Každopádně dámy, pište si s kamarádkama, ženy, které si pravidelně četujou, s alespoň třema blízkýma kámoškama mají snížené riziko srdečních chorob až o 30%. Naopak, Filipe, pánové, kteří nás posloucháte, bacha, bacha, bacha a tři vykřičníky k tomu. U vás je to totiž naopak. Pokud vám vaše polovička přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kámoškama, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší.
1: Jako chlapi s kámoškama nebo
0: ano,
1: s kámošema?
0: Ne, s kámoškama.
1: No tak to je jasný, no. Tak já si myslím, že chlapi by si neměli jen tak psát. S kolegyněma to je něco jiného, že my si píšem třeba...
0: Počkej, ty tomu říkáš kolegyně?
1: Jo, takhle, no. Zase to musela propálit tady. Přátelé, tady se nic neutají v tom rádiu.
0: Dejte vědět, jak je to u vás, kámošky, kolegyně, co pánové? Mark Ember právě teď. Belong Together. Hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
1: Vraťme čas alespoň na jeden den.
3: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
1: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
3: Velká 90ková show.
1: Letní atmosféra.
3: Rodinná piknik zóna.
1: A program pro děti.
3: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
1: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
3: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: spěchají a odkládají ho až na práh formální dospělosti. Po začátku jejich pohlavního života v žebříčku prožitků sex nefiguruje tak vysoko, jak by se mohlo zdát. Větší prioritu než milostný život má podle některých výzkumů čas strávený na mobilu, hraním her nebo sledováním televize a Netflixu. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovali agentury DPA a AFP. Ta upozorňuje, že tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A pojďme také na sport. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Pravděpodobně už zítra se otevře cesta velkolovem ČSA. Pokud vše půjde podle plánu a nenastanou žádné komplikace, zpřístupní těžaři během tohoto víkendu novou spojnici procházející prostorem velkolomu ČSA. Nová trasa plnohodnotně propojí Vysokou Pec na Chomutovsku a Černice na Mostecku, a to pouze pro pěší a cyklisty. Těžaři však důrazně upozorní, že se v žádném případě nejedná o klasickou cyklostezku a proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Na severu Čech bude dnes převládat skoro jasné až polojasné počasí a teploty 24 až 27 stupňů.
2: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
3: Krásné, dobré
0: ráno.
3: S vámi Lea s Filipem, je po 8 hodině, jsme rádi, že jste s námi. Dneska nás čeká ještě jedna velmi příjemná věc. Za chvíli totiž vylosujeme jednoho z vás, kdo nám poslal svůj příběh na téma, jaké je spaní pod širákem, aneb naše vyhlášená terapie venkem. Dorazila nám spousty skvělých, vtipných i dobrodružných zážitků, tak nebude vůbec jednoduchý vybrat výherce. Pokud jste se zapojili, držíme palce i u nohou, možná zazní právě vaše jméno. Tak rozhodně zůstaňte s námi. Teď už Freed from Desire, Gala, volume doprava a hezký pátek.
4: Hit Radio North Music.

Česko zažívá tenisové Nagano. Zítra se totiž poprvé v historii utkají dvě Češky o wimbledonský titul. A to je taková pohádka, prostě nádhera. Linda a Karolína. Ještě nikdy si český fanoušek finále tak v pohodě neužije. Co si budeme? Vyhrajeme, to je jasný, ale představte si, že máte své nejlepší kámošce sebrat 50 milionů. Přesně to se stane v sobotu, protože vítězka bude mít v přepočtu téměř 104 milionů, ta druhá dostane polovinu. Každopádně šatna ve Wimbledonu bude v sobotu nejsmutnější, ale zároveň i nejšťastnější. Místo zároveň. Holky se znají roky, potkávají se v šatně, řeší vlastně úplně stejné problémy, dokonce si možná půjčují i gumičky do vlasů. A teď se reálně budou muset porovat. To není jako prohrát s kámošem v sobotu ráno na vesnickém kurtu. Každopádně my držíme palce oběma, protože jsou neuvěřitelní a už teď se všichni těšíme na tu podívanou. Každopádně hledá se žena, my už jsme ty dvě našli. Lindu a Karolínu, holkám budeme držet pěsti, což znamená štěstí. Teď už mandraže a opravdu hledá se žena.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, aktuální čas, hezké dobré ráno. A představte si, že dneska slaví krásných 78 let Natalia Sedychová, Filipe. Nic ti to neříká?
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Ne, tak počkej. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. A nebo Váďo, Váďo, Ivale, podívej se jen na mě, že ty mám vyšívané.
1: Tak to už mi samozřejmě říká, že jo? No.
0: Ano, Nastěnka má neuvěřitelných 78 let, hlavní hrdinka pohádky Mrazík, už má téměř 8 křížek, pohádka z roku 1964. Přinesla tehdy 16-leté Sedychové obrovskou popularitu. Stala se idolem mnoha ruských mužů a vyznávali jí lásku v tisících dopisů. A dokonce polibek s představitelem Ivánka Eduardem Izotovem byl přitom prvním v jejím životě a bylo jí po něm víc teplo, než po kouzlech Mrazíkovi Berly Mrazilky.
1: Já teď se dívám, že dokonce má všechny zuby, byť teda možná samozřejmě budou umělý, protože jestli jste viděli,
0: je
1: což
0: krásná.
1: Doufám, že jo, tak ona louskala ty ořechy v puse, že jo?
0: Ne, to byla Marfuša.
1: Že to byla Marfuša, tak to jsem si spletla. Nastěnka vlastně to byla ta hlavní hvězda Marfuša. Tak vidíte to. Já se přiznám, že jsem Mrazíka totiž viděl jenom jednou, opravdu.
0: Ty ostudu, já bych ho mohla i dabovat.
1: Jo, tak se omlouvám, že jsem vás mystifikoval. Marfuša louskala ořechy v puse, Nastěnka, ta, to bylo pod její úroveň. Absolutně.
0: Hezké dobré ráno, Filipe, ty neznal, če jeden.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
14: Asi 100 tisíc.
13: A ty s tím nic neděláš, jo?
14: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, natož pak na právníka.
13: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
14: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
13: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. V Děčíně v Teplické ulici ve směru z centra u Bělé havarovala dvě osobní vozidla, zdržení je minimální. No a na výjezdu z Liberce na Chrastavu dejte pozor na překážku na vozovce.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym! Hit Radio Nord Music.

0: Páteční snídaně šampionů s vámi, Leona Filip, teď i Leony, Don't Worry a ranní update s Filipem si dáme právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Jeden zamilovaný pár z Austrálie posunul svatební obřad do úplně jiné výšky. Své ano si totiž řekli na palubě běžného dopravního letadla během letu nad oceánem. Oddal je přímo kapitán letu, svatebčani byli ostatní překvapení a cestující a jako svatební hostinu posádka roznášela klasické palubní občerstvení. Při vyklízení staré půdy ve Francii narazili dědicové na zaprášené plátno, které tam leželo desítky let. Přivolaný expert k jejich šoku zjistil, že jde o originální dílo slavného barokního mistra. Obraz se následně v aukční síni vydražil za astronomických 15 milionů euro, tedy v přepočtu za bezmála 400 milionů korun. Kanárský ostrov Tenerife je tím nejlepším v Evropě, kam v létě vyrazit na dovolenou. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, o níž informuje server Euronews. V rámci analýzy se hodnotilo počasí, jídlo a zeleň. První desítku opanovali Španělsko a Chorvatsko. Výjimkou je portugalská Madeira, která obsadila třetí místo.
0: A co bys vybral ty?
2: Já bych na Madeiru.
0: Já taky.
2: Tak jedem.
0: Teď už nesmrtelné devadesátky, Gigi D'Agostino, pokud jste neslyšeli ještě naše sesterské Hit Radio devadesátka, tak budeme rádi, když tomu dáte šanci a poslechnete si, protože ty songy devadesátky milujeme. Hezké ráno.

0: Příběh, který napsal sám život. Stalo se to, anebo ne? Bohužel ano, táta opravdovým hrdinou, a nebo ne. Pětiletá dívka spadla z výletní lodi do Atlantiku, její otec ale okamžitě skočil za ní. Díky rychlé reakci posádky se oba naštěstí dostali zpátky na palubu a všechno dobře dopadlo. Jenže holčička seděla na zábradlí, protože jí tatínek pořizoval fotky na památku. Tak já jen, ta fotka se povedla? Prosím vás, lidičky, všichni někde lítáte po světě, po dovolených, užíváte si volna, chcete mít krásné fotky, tak na sebe dávejte pozor a hlavně i na své blízké.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
16: Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a Pilsner Urquell půl litru sklo za 25,90.
17: Bila. To dobré začíná u nás.

0: Zpěvačka s nezaměnitelnou barvou hlasu, která i před pár dny navštívila Karlovarský filmový festival 60. ročník. Já jsem dokonce měla možnost jí vidět a slyšet naživo. Bylo to nezapomenutelné. Každopádně teď už jdeme soutěžit. Je venkem s for campingem. My jsme vám jako naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali oblíbenou terapii venkem. A tentokrát to bylo na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Kamarádi, těch příběhů přišlo strašně moc a bylo opravdu těžký vybrat někoho z vás, takže jsme to vzali přesně takovou tou šťastnou rukou a vyhrála Petra Šmítková ze Stříbra, která nám napsala: pod širákem spím každé léto na dětském táboře, díky mám i jednoho člena rodiny. Jednou v noci mě tam probudilo podivné funění a praskání větví. Musela jsem chránit děti a tak jsem opustila spacák a šla se podívat, co to je. S hrůzou, že to bude divoké prase nebo snad, nedej bože, že medvěd. A já se teď zastavím, protože my naši posluchačku Péťu, výherkyni, máme na telefonu. Péťo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A já bych tě poprosila, jestli by si nám ten tvůj příběh dovyprávěla. Skončili jsme u toho, že jsi myslela, že to bude divoké prase nebo medvěd. Jak to pokračovalo?
1: No tak já to vemu trošku stručně. Medvěd to nebyl, bylo to štěňátko. Mm-hmm. Štěňátko, které vlastně někdo vyhodil tam blízko toho tábora. Bylo to štěňátko australského ovčáka a vše takový medvídek malinký to byl.
0: Aha.
1: No a dopadlo to tak, že vlastně štěňátko jsme si potom odvezli z tábora domů.
0: Aha.
1: Protože už nás neopustilo. A vlastně dneska jmenuje se Willy po vlastně britském princi.
0: Ano.
1: Protože téma tábora byla britská královská rodina, takže dostal jméno po něm. No a se nám zlikvidoval zahradu, okolí a všechno, ale už bychom ho za nic na světě nevyměnili.
0: To je tak krásný příběh s nádherným koncem. Kolik je mu let?
1: Teď už 2.
0: 2 roky. Nádherný. Děkujeme za tvůj příběh a my tě odměníme, protože seš to právě ty, kdo vyhrává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000, jak jsem zmiňovala, právě na For Campingu.
1: Děkuju moc.
0: Tak já doufám, že máš radost. Klidně spousty dalších krásných příběhů. Se šťastným koncem ti přejeme. A ještě jednou děkujeme za tvůj příběh.
1: Já taky děkuju a přeju hezký den.
0: Měj se krásně a vydrž nám na telefonu. Ahoj.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Tolik příběh naší posluchačky Péti. Takhle jednoduchý to je. Kamarádi, nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme, protože my vám chceme neustále něčím dělat radost. A vy ostatní mrkněte na forcamping.cz, protože léto v plném proudu. S paní Počirákem. Libový.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
3: Hit Radio North Music.

0: The Sound of Silence, 8 hodin 52 minutek, aktuální čas, a já se s vámi pro dnešní den loučím. Frčím natočník, protože startujeme první letní festivalovou zastávku Hrady CZ, tak se tam na vás budu moc těšit dneska, zítra. To znamená, že zítra tady s vámi bude pouze Filip, ale s naší skvělou kolegyní Káťou Pechovou. Každopádně, pokud možno, zůstaňte dál s námi na vlnách Hit Rádia, já vám posílám ještě J-Lo a nebo Lady Gaga. Tak čau na Hradech.
1: Hit Radio North Music. I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D8 na 9. kilometru směrem na Prahu, stojí tam porouchané auto. A ještě jednou dálnice D8 31. kilometr, ale ve směru na Drážďany, i tam stojí porouchané vozidlo a blokuje jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzel Rudym!
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia Cé.

0: Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
1: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Jestli se chystáte o víkendu k vodě, tak v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí nad Labem. V zatopeném dole Varvažov na Ústecku voda už není průhledná, ale ke koupání stále vodná. Zelené řasy jsou v jezeře Chmelař na Litoměřicku a zhoršenou vodu tradičně hlásí i Máchovo jezero.
2: Fotbalový servis.
3: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. Nejprve Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Dembélé. V úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes.
4: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes převládat skoro jasné až polojasné počasí. Na horách může být přechodně více oblačnosti. Teploty 24 až 27, na horách do 23 stupňů Celsia.
5: Stačilo říct, že bude parádní počasí jenom.
1: Takové bude počasí a teď už dostává slovo Dan Rakacký, který dneska přišel v pyžamu.
5: Ne, mám na sobě tričko, který má kapsičku a Robert mi tvrdí, že to je pyžamo.
1: Je to jasný pyžamo. Dej tu fotku jako někam na Instagram, na naše stránky, ať lidi rozhodnou, jestli je to pyžamo nebo ne. Jasný no, pyžamo. Prostě.
5: Takže ty si to myslíš, já ne. Hele, pojďme začít dopolední show LSD.
2: Hit Radio Nord Music.
5: Všem krásné dopoledne a co je důležitý, dneska je pátek, jo? Paráda to je. Jeden z vás dneska taky dostane 2000 na to, aby zahnal svůj hlad. Podíváme se na to, co se chystá na severu Čech, protože samozřejmě víkend, akcí je spousta a taky vám řeknu, jak v Ústí nad Labem umí zlepšit den. Už za malou chvíli, teď už Pink, Runaway, krásný pátek.

Přátelé, tohle byli Přátelé. Rembrandt na Hit Radio Nerd Music, krásný dopoledne přeje Dan a to, že pátek to ještě podtrhává a den je hned krásnější, co? To se vlastně týká těch, co jsou v práci. Pokud máte dovolenou, tak je vám to asi úplně šumák, jaký je den, hlavně, že máte to volno. Ale co je důležitý, a to máme všichni, je, aby ten den začal hezky. Aby se takzvaně nakopnul, aby nám udělal dobrou náladu někdo. A v Ústí nad Labem ví, jak na to, jak nakopnul ten den. Konkrétně to ví řidič MHDčka ústecké linky číslo 81, protože když vejdete do toho vozu, tak tam na tyči najdete tento vzkaz. Pokud ti to ještě dneska nikdo neřekl, jsi skvělý. Měj hezký den, váš řidič a pod tím je krabice plná bonbonů. Říká se, že sladký je dobrý na nervy, tak i proto možná. A tahle ta fotka se objevila na Facebooku ve skupině Ústečáci sobě, vyfotila ji Monika Černá a mně to přijde jako super nápad, jo? Takováhle blbost. Jste naštvaný, že musíte někam jet s MHDčkem, ty tam nastoupíte a ten vzkaz tam a hned je ten svět takový veselější a lepší, si myslím. Ono, jako spousta detailů vám dokáže zlepšit den. Stačí, že vás někdo pozdraví, nebo se na vás někdo jenom usměje, nebo vás pustí ve frontě, třeba v marketu si kupujete jenom dva rohlíky a pomazánku, před váma někdo, kdo má plný košík a řekne, je, vy máte jenom tohleto, tak pojďte, já vás pustím. A hned je ten den veselější, že jo? Možná to máte taky tak a máte i nějakou svou nebo svůj zážitek, který vám dokáže zlepšit den, nebo se vám to stalo. Klidně se podělte, protože možná ten váš zážitek inspiruje dalšího k tomu, aby i on někomu zlepšil ten den. 377-399-958, to je náš WhatsApp a tam mi napište, zkuste napsat, pokud máte chvilku čas, co vám dokáže zlepšit den. Jaká věc, jaká maličkost, a je to s ní daleko lepší. 377-399-958, co vám zlepší váš den. Za chvilku se na to podíváme. Teď další muzika, Nicky Jam, Krištof a Dominika Aligia, anebo Ava Max, So Am I. Teď na Hit Radio Nerd Music.

0: Ano, byli to oni, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. S vámi Hitra do Nord Music, dám se krásný pátek. Ano, užíváme si pátek, dopoledne se pomalu, ale jistě rozjíždí 9.24 a řešíme tady, co vám dokáže zlepšit den, protože jsem mluvil o tom, že v ústeckém MHDčku v Lince 81 se objevil hezký vzkaz o tom, že jste skvělí, pokud vám to ještě někdo neřek. A mě zajímalo, co vám dokáže vylepšit váš den na startu, pokud třeba nemáte náladu. Psali jste na 777-999-958, napsala Linda Sloan. Moje metoda na zlepšení dne je kafe. Už když ráno vstanu, těším se do práce, máme totiž výborný kávovar a doma takový kafe neudělám. Teda někdy na mě vyjde dolejvání vody, dosypání kafe a čištění misek, ale o to víc si potom to kafe vychutnám. Já to mám úplně podobně, taky mám rád kafe a to kafe mi dokáže odstartovat ten den naplno. Za prvé pozbudí, za další psychicky mě to jako nějak asi hodí do pohody, protože když to mám kafe, já osobně, tak jsem taky nervózní a není to prostě ten den potom ono. Petr Sustí, nejlepší start do nového dne a zlepšovač nálady je pro mě snídaně do postele od mýho miláčka. Tak i to samozřejmě jasně, tomu rozumím. Ráno se nikomu nechce stávat, ty rána jsou nepříjemný, ale když to vytuníte tím, že vám přinese někdo do postele snídani a ještě navíc je to váš miláček, tak je to pecka. Petře, díky a za odměnu nejen vám, co jste napsali, ale i vám všem ostatním, co posloucháte teď Hitra do Nord Music, už pošlu Davida Guettu a See You, She Wolf. To znamená, že i dál vás tady na Hitra do Nord Music čekají hity pro lepší náladu. Tak buďte s námi.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
4: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Måneskin, Hit Radio Nord Music, krásný pátek předan a Česko zažívá tenisovou euforii, už to asi víte, ale včera jsem o tom takhle mluvil. A dneska se může stát výjimečná událost, protože poprvé od roku 2014 máme dvě semifinalistky ve Wimbledonu a dneska se může přepsat sportovní historie. Pokud Karolína Muchová a Linda Nosková zvítězí ve svých semifinále, tak Londýn v sobotu uvidí ryze český souboj o titul. A ono se to včera stalo. A je tady Robert, protože my jsme se o tom bavili. Zaprvé, Češi můžou být rádi. Wimbledon bude doma.
1: Já jsem nadšený.
0: Ty jsi nadšený, že jo?
1: Češi, co? Protože máme vlastně zlato jasný, že jo?
0: To je jasný, ano. Ale ty jsi říkal, že to je blbý, no.
1: Je to blbý.
0: Proč?
1: Je to blbý, já teď nevím, komu mám fandit. Tím pádem jako je to vlastně nuda, že jo? Protože víš, že jedna Češka vyhraje a teď nevíš, jestli tahle nebo tahle. Je mi to jedno, která vyhraje a teď nemám komu fandit. A
0: ta fakt nemáš jako favoritku, jestli Karolína nebo Linda? Ne.
1: Ne, navíc ty jsi mi říkal, že ta, co vyhraje, vyhrává 100 milionů.
0: Já to chci právě k tomu dojít. Jako.
1: No, tam, tak ujde.
0: Tam jde i o to, že celkem se hraje o 150 milionů korun v přepočtu.
1: Ano.
0: A bude to rozděleno tak, že vítězka dostane 100 mega a ta poražená 50. To znamená, ta, co vyhraje, vlastně tu svou kámošku obere o 50 milionů.
1: Já bych to pojmul jinak, kdyby se holky domluvily, hele, prostě rozdělíme si to na půl, každá 75 a nějak to dopadne. A hraješ v klidu.
0: Hele, zapinkáme si, vidíte. Budeme za hvězdy. No ale tak, tak prostě jasně je to, že titul Wimbledonu no, máme, Češi to mají.
1: Já jdu na koupaliště zítra tím pádem.
0: No je to zítra od 17 hodin se to hraje, od 5 odpoledne.
1: Ono to není úplně přesný, myslím, ten čas. Není
0: tak
1: úplně
0: daný. Jako...
1: Jo, je tam od 17, no, ale očekává se, že to bude někdy po 17. hodině.
0: No tak, takhle, jak to upravím. Hraje se po 17. hodině, tak nějak. Tak se to
1: musíte... Budeme pundičkáři.
0: Takže budeme fandit. No takhle, vlastně nemusíme fandit.
1: Protože nemusíme. Máme to jasný, můžeme slavit.
0: Je to jasný, hurá, máme blido!

0: Tohle to je zvuk pátečního hitráda North Music, Coldplay, taky Bruno Boy a We Pray. Krásný dopoledne předan a my taky děláme krásný pátek na našich sociálních sítích. Ano, hele, žije se ve dvou světech, buď to reálný svět, anebo svět sociálních sítí a prostě na internetu. A máme skvělý Instagram, který najdete na hitradio_northmusic, je plný soutěží a příspěvků a aktuální věci, které teď se tam dějou, je to, že můžete například vyhrát vstupenky na zítřejší koncert skupiny Činasky v Litvínově, a nebo pokud máte hlad a chtěli byste se nadlábnout, tak můžete vyhrát konzumačku do Ústeckého Bystra na Lidickém, i to tam najdete. Tak se podívejte, hitradio_northmusic, to je náš Instagram.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
10: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
9: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
10: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
9: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
11: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Žijte skvělou rodinnou zábavou s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plohn.cz.
12: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio North Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: vámi Hit Radio Nord Music, tohle byly All Star Band, ty jsi jako já. Roberte, ty jsi jako já. Já jsem jako ty.
1: Já jsem chtěl říct, že jsem ostříhaný jako ty. Ty jsi ostříhaný jako já.
0: A hlavně jsme ze stejné planety. Tak dobrý. Pojďme se podívat na to, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem na Mariánském mostě směrem z centra. Máme tam bouračku, osobní auta s nákladňákem, projedete jedním pruhem a ještě dálnice D6 mezi 83. a 75. kilometrem. Je to směr na Prahu, probíhají tam na hranici práce údržby, tak opatrně kolem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu

0: Loběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí stupeň. Hasební práce na místě ale pokračují. Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889. Počet evidovaných zraněných zůstává několik dní beze změny. O střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 000 osob. Venezuelské úřady se vyhýbají zmínkám o počtu pohřešovaných. Řeka Bílina se na Chomutovsku vrátí do krajiny. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovým úsekem v trubkách. Po ukončení lomu ČSA ale vznikne koryto, které se prodlouží až na necelých 5 kilometrů. Provoz na silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli pracím omezen. Mělo by to být do několika měsíců. No a českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistrně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupě vítězů. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, jenž tam loni skončil druhý.
3: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: No a počasí dnes bude skvělý na pátek, jak dělaný, převládat bude skoro jasno až polojasno, na horách může být přechodně i více oblačnosti, ale teploty 24 až 27 stupňů Celsia, to je celkem ideální.
4: Paráda, víš i víkend?
2: Víkend bude krásný.
4: To stačí.
2: Teploty až 30 stupňů, to ale stačí. Můžeme vyrazit k moři.
4: To stačí.
2: K moři, k vodě.
4: I k moři, klidně.
2: I klidně k moři.
4: Jestli chcete, vyražte k moři a když se vás budou ptát proč, řekněte, Robert to říkal v rádiu. Díky.
1: Hit Radio Nord Music.
4: S vámi Dan Rakaský, přeju všem krásný dopoledne, užíváme si pátek a mám pro vás várku dalších hitů. Teď, kamarád, Be Mine.

0: vzpomínka na dobu, kdy Rihanna ještě zpívala, byla velkou hvězdou, její Diamanty Diamonds, teď už se spíš věnuje svojí módní značce a zpěv trošičku tak dala bokem, nebo možná i už povisela na hřebí. Posloucháte Hit Radio North Music? Je tady páteční dopoledne, ale kdo to nepověsil na hřebík, je skupina Činasky, která po třech letech vyrazila na letní turné a jedna ze zastávek je už zítra v Litvínově na Loučkách a my vás tam dokážeme dostat úplně gratis. Samozřejmě koncert Činasek pod čirým nebem, zážitek, navíc krásný počasí, no prostě a jasně, můžete si užít krásnou sobotu a navíc ušetřit, protože my vám rozdáváme lístky zadarmo. Děje se to u nás v naší odpolední show Padla s Káťou a Kamelem a vaším úkolem je pouze vyluštit náš Činaskvíz. Pojďme se podívat, jak to vypadalo včera.
1: Dnešní soutěžní otázka zní, kolik zlatých slavíků vyhrála kapela Činasky? Za A. Jeden jedinej, a to v roce 2005. Za B. Ani jeden. A za C. Úplně všechny. Tak která možnost myslíš, že je správně?
2: Kolik slavíků vyhráli, jo? Zlatých, jo?
1: Zlatých. Buď jeden v roce 2005, nebo nikdy nic, a nebo úplně všechny.
3: Vždycky všechny.
2: Ty vole, vy mi dáváte jeden, nikdy nic.
1: A nebo všechny.
2: Všechny nevyhráli.
1: To není možný.
3: Jdeme na to dobře vylučovací metodou.
1: Tak buď nikdy nic, a nebo mají aspoň nikdy jednoho slavíka na poličce, o kterého se furt perou, kdo ho bude mít zrovna doma. Co myslíš?
2: Tak asi mají jednoho zlatýho.
1: A to je správná
2: odpověď. Buší srdce, vy mi dáváte. Bože můj, vy mě přivedete normálně na mrtvice.
1: Ano, ale už máš pravdu, dáváme ti dva lístky na Činasky do Litvínova a tuhle sobotu si tam s nima užiješ fantastický pětihodinový odpoledne.
2: Já mám takovou radost.
0: Dopadlo to nakonec dobře a poslední možnost vyhrát si lístky na zítřejší koncert Činasek budete mít dneska odpoledne, opět naší odpolední show Padla startuje ve 3 hodiny. Držím palce.

0: Tohle bylo jasný léto. Sunblock, Are You Ready, s vámi Hit Radio Not Music a všichni společně užíváme nádherný pátek. Jak se týká počasí, nebo co se týká počasí, je nádherně a čeká nás taky nádherný víkend. A možná si říkáte, že ten pátek přišel po něco dřív, než jste zvyklí, a je to pravda, toužíte od začátku tohoto týdne, máme pouze 4denní pracovní týden, začal se v úterý a proto ten pátek je tady o něco dřív než obvykle. Makalo se jenom 4 dny. Nevím, jak vám, mně se to teda líbilo, jo? Proto asi se píšu jako petici, nechte to tak furt, jo? Nechte 3 dny volná a pojďme začít a odstartovat den, týden pracovní úterkem. Bylo to báječný, ale tohle to asi jenom takový můj sen. Ale co ví, kdo ví, možná se třeba časem dočkáme. Už za chvíli Pokáč, Solitér, anebo Kelly Clarkson na Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsia, s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Život občas není fér a o tom teď zpíval Jan Pokorný, všichni ho znáte, ale jako Pokáče, jeho solitér. Je zajímavý, že Pokáč, než začal dělat muziku, tak byl softwarový inženýr a taky programátor. Tohle přestalo bavit. Jasně, nuda, počítače, jedničky, nuly. Tak jsem to vykašlal, zase ukulele, kytaru a začal hrát a stal se mistrem rýmu. A důkazem toho jsou i další hity, který má třeba v lese.
1: Dneska se

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: No jo, kočka s erorem, ale asi nejznámější od pokáče je rodinný typ.
2: Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě dogrillovat. Někdo píše, snad to si má, já radši podnatřu.
1: Je to prostě jasný, pokáč Mr. Beamu a jsem rád, že vám může nabídnout jeho solitér, ten před chvíličkou dohrál. A teď přeskočíme úplně jinam v muzice, do minulosti, protože každý večer můžete u nás na Hitrádiu Nord Music užívat hity 90., 80. anebo milénia, let samozřejmě. A dneska od 18. vás opět čeká tenhle speciál a mimo velký hity tam třeba uslyšíte tuhle pecku Please Don't Go W.

0: Ano, přesně tohle to patří k pátku. Parties, oslavy, mejdany, to byly Hunter X, Golden. A ono vlastně fakt stačí v podstatě jenom to tvrzení, že je pátek a mají to rádi hlavně ti z vás, co jsou v práci, takže pokud jste pracující, rozhodně kvitujete to, že ten pátek je, ale já se vám teď musím tady svěřit s jednou věcí, totiž jsou dny, kdy ani nevím, kolik mi je doopravdy let. Abych to vysvětlil, od pondělí do čtvrtka se cítím na 60 a od pátku do neděle zase na 20.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo. Tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomeňte. Minutelně krásný.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.

0: Je tady 11. hodina, posloucháte Hit Radio Rock Music. Za námi hodiny jsou hvězdí a před námi aktuální doprava a Robert.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem na Mariánském mostě směrem z centra se střetlo osobní auto s nákladákem. Projedete jedním pruhem a ještě D8, 9. kilometr ve směru na Drážďany probíhají práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Bobby, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz.

0: Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Milánská radnice teď vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit či výrazně zpomalit práci kurýrů ve vedrech. Nařízení na větší ochranu zdraví pracovníků vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě kurýři. Paliva v Ústeckém kraji zdražila a přestala být nejlevnější v České republice. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně v kraji prodává v průměru za 39,10. Před týdnem to bylo o 50 haléřů méně. O 45 haléřů na litru zdražila i nafta. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Děčínsku, naftu na Lounsku, no a nejdražší je benzín na Litoměřicku a nafta na Teplicku. A ještě připomínám tu skvělou zprávu, že o titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. V samostatném Česku je to premiéra, ale v historii se v roce 1986 o titul poprali také Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou.
4: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
3: Na severu Čech bude dnes převládat skoro jasné až polojasné počasí. Na horách může být přechodně i více oblačnosti. Teploty 24 až 27 stupňů.
5: Počasí parádní, to byl Robert a jedeme dál. Krásný dopoledne všem, přeje Dan Rakacký.
1: Hit Radio Nord Music.
5: A tuhle hodinu pro vás budu mít 2000. Pro váš plný žaludek, buďte u toho a vyhrajte si je třeba právě vy teď Avril Lavigne.

Tuníme to léto, tuníme, co to jde. Tohle by letí Alvaro Soler na Hitrádu Nord Music. 11.14, tolik ukazují hodiny. Ano, blíží se 12. hodina, ale ještě máme čas. A protože je pátek, bude tady víkend, znamená to, že i na severu Čech se koná spousta akcí. Mám tady pro vás tip, kam vyrazit, a už dneska můžete zažít atmosféru letního kina na Mosteckém Benediktu. Od 6 tam budou promítat Zlouny 2 a od 8 hodin to bude film Pomocnice, kde v hlavní roli uvidíte Sydney Sweeney. Sobota bude v Ústí patřit americkému fotbalu, protože Blades budou hostit v boji o titul mužstvo Prague Lions. Start finálového zápasu bude v 15:00 na hřišti v Olšinkách. No a taky zítra proběhnou dva velice významné koncerty tady u nás na severu Čech a bude těžký vybrat, na koho jít. Buď to Šinasky, ty budou zítra na Loučkách v Litvínově, a ještě lístky můžete vyhrát dneska odpoledne v naší odpolední show Padla. A nebo MiG-21, ty zase budou v rámci hudby na Vinicích ve Vinařství Johan V. v Třebívicích, takže bude to teda těžký vybrat, kam se vydat. Ať si vyberete cokoliv, tak vám všem přeju, užijte si víkend naplno a plno skvělých zážitků s Hitrádiem Nord Music.

0: tenhle song mě za poslední dobu totálně dostal a věřím, že nejsem sám. Eva Farná, Miraj, výborná spolupráce, vzpomeneš si, s vámi Hit Radio Nord Music, Dan přeje krásný pátek a už za týden v sobotu se v Ústí nad Labem uskuteční festival jídla pro celou rodinu Pop Up Food, cirkus Srdcovka a já vám teď tady nabízím voucher v hodnotě 2000 korun na vaši útratu, to znamená, že se můžete na tomto festáku pěkně rozjet a dát si, co hrdlo ráčí, od burgerů přes barbecue nebo jídla z Asie. Můžete se dobře napít, možná i trošku opít a dát si i luxusní kafe. Na místě bude i tým Hit Radio Nord Music, který se bude starat o vaši zábavu, takže jestli máte chuť si tohleto příští sobotu užít, Ústí nad Labem, Pop Up Food, cirkus Srdcovka a hlavně ušetřit, tak první z vás, kdo se dovolá na 47 522 14 15, vyhraje voucher v hodnotě 2000 korun. 47 522 14 15, číslo sem kvěl do studia.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Chtěl mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete sa dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
12: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
12: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Smith na Hit Radio na Rock Music, 11:30 až 6 minut tomu. Už jsem o tom mluvil za necelý týden, nebo vlastně za týden skoro už a jeden den proběhne v Ústí nad Labem festival jídla pro celou rodinu Pop-up Food Cirkus Srdcovka. Bude to u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem, je to hned vedle krajského úřadu, mezi 12. až 22. hodinou. Čekají vás burgery, barbecue, chutná fajita z Asie, no prostě všechno, co k správnému festivalu jídla patří. Já tady měl pro vás voucher v hodnotě 2000 právě na útratu na tomto festivalu, takže jste mohli krásně ušetřit. Stačilo se jako první dovolat ke mně do studia na 47 522 14 15. Pojďme se podívat na to, komu se to povedlo. Hit Radio Nord Music, halo, halo, kdo pak se dovolal? Dan, tady.
1: Ahoj, Monika.
0: Ahoj, Moniko. Odkud voláš?
1: Z Mostu.
0: Jak se máš v Mostu?
1: Dobře se mám. Začala mi dneska dovolená, jak jsem opět skvěle.
0: No tak, hele, to já myslím, že to ani nejde víc, jako pokud je pátek, ještě k tomu dovolená, tak to je ideální kombinace, ideální den, viď?
1: No úplně, já jsem úplně natěšená, teď tě tady poslouchám, říkám, tak na ten festák do Litvínova dcera zítra jede na činastky, budu hlídat vnučku.
0: No.
1: Ale já říkám, ty, tak mám dovolenou, tak...
0: Jo, já tě jenom opravím, to není v Litvínově, ale v Ústí nad Labem.
1: Kecám, v Ústí, ano,
0: no,
1: ano.
0: Ty se to popletla vím. Trošku, jo, dobře, v pohodě.
1: No, vím, že to v Ústí právě, jsem říkám, mám dovolenou, protože bych měla pracovní víkend, ano, tak ano. Tam mám dovolenou, tak bych jsem to mohla skoubit.
0: A ty jsi řekla, že bys si chtěla ušetřit a 2000 se hodí, viď?
1: Jasně.
0: No ale než ti tu poukázku předám, tak od tebe chci takový maličký jenom příběh. Představ si to, že jsi někde na Open Air festivalu nebo někde prostě na venkovní akci, kde jsou stánky, ty dostaneš hlad, jaký stánek a jaký jídlo si vybereš jako první, který úplně miluješ?
1: No, tak já teda miluju langoše. A ty teda jako fakt jako si dávám, když takhle někde jedu. A nebo potom takový ty burgery, takový ty fakt jako...
0: Ano, takový to trhaný maso, viď, takový to domácí.
1: Jo, opět, jak ti to teče takhle po typu se.
0: Jo, a máš to na triku a máš z toho radost.
1: Úplně.
0: Moniko, když si dáš to langoše, je to s česnekem nebo bez česneku?
1: Já bez. Já mám žlučník, jako, takže já bez, ale... Jako musí tam být, ale vždycky jenom trochu. Dává... Bez česneku úplně to nemá tu chuť.
0: No přesně, to tomu dává.
1: Ale vždycky žádám trochu.
0: OK, dobře. Ale já už tě nebudu napínat, zdržovat, je to jasný. Poukázka za 2000 je, Moniko, tvoje. Gratuluju.
1: Wow, děkuju. Takže... Wow, to bude dovolená.
0: No, hele, dovolená, ty nejdeš do zahraničí nikam, ty si dovolenou užiješ tady u nás v Čechách, jo, teda.
1: No jasně, Teď bych vádal zahrádce.
0: Jo. Hele, já si říkám, že máme tady spoustu v Čechách krásných míst, i na severu ano. Čech, že jo. Není třeba nikam jezdit. Když ono to je hezký občas věc, ale proč, hele, jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, viď?
1: No je.
0: Tak je to jasný.
1: Úplně.
0: Sobota 18. července, což je za týden, mezi 12. a 10. večer, tak u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem proběhne tenhle ten festival jídla pro celou rodinu a ty si ho užiješ a hlavně ušetříš.
1: Wow.
0: Tak gratulace.
1: Wow, děkuju, děkuju. Děkuju.

0: Lady Gaga jako čarodějka, Abrakadabra na Hit Radio Not Music a už se blíží váš hudební oběd, protože tady bude 12. hodina, znamená to, že dorazí srdcovky a pecky, které vás dokážou chytit za srdce. Taky nezapomeňte, ještě jednou připomínám, dneska odpoledne v naší odpolední show padla možnost získat poslední lupeny na zítřejší koncert skupiny Činasky, který proběhne v Litvinově na Loučkách. No a v tuhle chvíli se loučí Dan, všem vám přeju krásný víkend, bude krásný počasí, tak si to užijte a sejdeme se tady, pokud teda budete chtít, opět v pondělí od 9 a řekneme si, jaký ten víkend byl. Tak se mějte hezky a do celý ještě Sean Paul, Dua Lipa nebo George Ezra. Ahoj!
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
10: Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis a Filip Lejček. Na 30. kilometru dálnice D8 ve směru z Prahy na státní hranici s Německem komplikuje provoz nepojízdné auto. Porouchaný vůz tam tvoří překážku na vozovce, takže úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností a krátkým zdržením. Podle odhadu by to mělo být zhruba do 12:30 odpoledne. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
6: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásný pátek, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude brzy muset řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění je ale nerovnoměrné. V Česku hrozí závislost na hazardu až 275 tisícům lidí. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti tvoří víc než polovinu z nich mladí lidé do 34 let, kteří nejčastěji sázejí online na sport. Odborníci navíc varují před raketovým růstem dluhu. Průměrný dluh lidí, kteří se jdou léčit, se za pouhé 2 roky strojnásobil a nově dosahuje přibližně 1 000 000 korun na osobu. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudu 1,8. A pojďme také na sport. Fotbalovou reprezentaci opustil další hráč. Konec v národním týmu oznámil křídelník Václav Černý, který ve výběru na mistrovství světa nefiguroval. 28-letý hráč tureckého Bešiktaše řekl své rozhodnutí pro turecký TRT Spor. Rodák z Příbrami odehrál za národní mužstvo 30 utkání, ve kterých dal 8 gólů.
7: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstupy zdarma. Oskarův svět CZ.
2: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno, za větší oblačností. Pokud máte rádi vyšší teploty, dnes si přijdete na své maxima až na 30 stupních Celsia.

0: tenkrát, když jsme s ním listovali, koukli jsme se, kdo je na plakátu uprostřed, přečetli jsme si pár rozumů v sekci láska, sex a něžnosti. Víš, Filipe, to jsi měl nejradši.
1: To byla paráda. Hned bych si to přečet znova. Bych se přiučil něco.
0: A když se podíváme na obal, tak na obalu by mohly být třeba East 17. A to je, dámy, dneska první srdcovka, kterou pro vás posílám za to, že jste s náma. Tak tady to máte. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation again.

0: sváteční rozjezd našich srdcovek. East 17, rok 1994, Let It Rain.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A píše mi Lukáš a píše, čau Pelny, ty bláho, díky moc za tuhle pecku. Okamžitě jsem se vrátil zpátky do 17 let, kdy jsem hrál Mortal Kombat jako děsivej. Jako blázen. No, Filipe, taky si hrál Mortal Kombat, ne?
2: Taky jsem hrál a my jsme se na sebe vlastně koukli, řekl jsem si, tyjo, to zní jak no. Mortal Kombat, takže jsme to uvěřili a je to skutečně z téhle legendární hry. Je to my byli tak? Tři, ale když to vyšlo teda.
0: Je teda pravda, že zrovna jako East 17, takový ten typický romantický boyband, a on se nám ještě zapsal do naší klučičí historie. Takže chlapi, jenom jsem chtěl říct, že teď klidně veřejně můžete říkat už, že jste poslouchávali East 17, jo, a to kvůli Mortal Kombat. Každopádně, jak tady je napsáno v té zprávě, že se vrátil do 17 let, tak já na to hned zareaguju. A vzpomněl jsem si na srdcovku od legendární skupiny Eurythmics. A ta se jmenuje 17 znovu, 17 again. Takže se opět vrátíme do doby, kdy nám bylo 17. A já bych chtěl, abyste mi napsali teď na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777.

0: 777. Na co si vzpomenete z doby, kdy vám bylo 17? Poslední rok, kdy jsme ještě doma museli poslouchat a už jsme na všechno říkali, už jenom rok a budu si dělat, co chci.
1: Tak co jste nebyly dělali? Prachy.
0: No, jasně. Eurythmics, srdcovka číslo 2.

0: Tohle jsou taky legendy. Proto mají své místo u nás na Hit Radio v srdcovkách. Oasis. Chviličku po čtvrt na jednu. Já bych si dal ještě jednu nebo dvě možná. Možná tři. A fanoušci Anglie na fotbalové mistrovství světa, tak ty by teď stáli v pozoru, kdyby to slyšeli.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já jsem se ptal, co jste dělali, když vám bylo 17 let a Zdeněk napsal velmi vtipnou zprávu na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777. Čau, já jsem v 17 ještě nic nedělal. Chtěl jsem, ale nebylo s kým. Zdraví Zdeněk.
2: To se taky někdy stane.
0: Jo. To říkal i kamarád, taky znám jednoho takovýho, no.
2: Jo. Já to říkal do 16 takhle.
0: Já už dávno dělal, určitě. Co tady máme dál? Ty byla o 17 let, chodila jsem na brigádu a měla skvělou bandu lidí kolem sebe a i když nám ještě nebylo 18, tak každý víkend jsme řádili na diskotéce, občanky jsme samozřejmě vždycky zapomněli, aby nám nalili. Ty bláho, jestli naše teďka malý holky budou stejný, jako jsem byla já, tak se máme s mužem na co těšit. Hezký den a víkend přeje Jana. To je krásný. To je, ano, to je takový to jako... Když pouštíte děti ven v pubertě a říkáte si, tak jestli jsou opravdu jako po mně, tak to bude veselý. Pak tady mám ještě jednu zprávu. Ahoj, já jsem trošku starší a když mi bylo 17, tak jsem prožívala sametovou revoluci. To znamená, to je jaký rok?
2: 1989.
0: Tak jo, a z roku 1989, tedy tady mám další srdcovku. Zdravím Lídu, mimochodem, která posílala tu zprávu. No a v roce 89 tak vyšla Lambáda. To je prostě nádhera. Za chvilku to bude 40 let, co je na světě.
2: To je neskutečný.
0: Tak pokud ještě nejste úplně starší ročník, tak pojďte tančit. Pokud jste starší ročník, tak se vám bude tančit líp, protože předpokládám, že už máte taky i umělou kyčel, tak pojďte to normálně rozhejbat. Schválně si vzpomenete na ten...

0: bych nechtěl, aby to teď působilo jako klišé, ale tahle srdcovka, ta opravdu pohladí po duši. V tomhle naprosto šíleně rychlým světě já doporučuji, abyste se na chviličku zastavili, sedli si, vzali si sluchátka, zavřeli oči a na 4 minuty a 9 vteřin jenom tak seděli a poslouchali.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tina Turner a Sting. Nádherný duet, jmenuje se On Silent Wings, je z roku 1996. A pokud si opravdu najdete čas, že byste si tuhle srdcovku jenom tak jenom sami pro sebe v klidu poslechli, tak doporučuji, zkuste u toho se jenom lehce usmívat. Teď to možná zní jako blbost, ale když budete mít zavřený oči a budete se usmívat, tak mi věřte, že tím lehkým úsměvem se ta melodie ještě dostane hlouběji a hlouběji a ta píseň bude mít úplně jiný rozměr. To byla poslední srdcovka pro dnešní den. Je to možný? Není, ještě jedna nám zbývá, ale ta je na vaše přání. Tohle byla poslední srdcovka, o které já vím. Vím, co jsme pro vás připravili, ale netuším, co budeme hrát za chvíli. Může to být cokoliv. Cokoliv, co vy byste si rádi poslechli přesně někde v klidu úplně sami, s tím malým úsměvem, se sluchátkama na uších, nebo třeba na vinylové desce. Prostě něco, co vy máte rádi, něco, co vás opravdu potěší. A v pátek, kdy jindy, než poslední pracovní den, na to máme 100% nárok. Napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání je ready. 777 937 777 je telefonní číslo sem na WhatsApp. Těším se.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Hit Rádiu ve 12 hodin 38 minut. A před námi srdcovka na přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jsem teď byl jak v takový tý dětský hře, kterou jsme kdysi dávno hrávali. Určitě si vzpomenete, někdo řekne písmenko A a potom v hlavě jako počítá. Říká ty další písmenka. Město, jméno, zvíře, věc, ne, to bylo. Tak já úplně A. Teď si dáme srdcovky. Filip tady na mě jenom stop. Tak jo, srdcovka na přání. Srdcovka na přání je tady pro vás připravená. Jako vždycky. A dneska já jsem úplně zapomněl na to, že je pátek a že jsme si měli dát srdcovku na přání z roku, kdy jste se narodili. Přiznávám to, normálně jsem na to úplně zapomněl, je to možná i tím, že od pondělí mám dovolenou, takže dneska je to pro mě poslední pracovní den a to už tak jako prostě je, že hlavou, když jste naposledy v práci, tak už jste na té dovolené. Tak pokud jste na tom dneska úplně stejně jako já, víte přesně, o čem mluvím. A pokud jste se narodili v roce 1994, tak tohle je narozeninová srdcovka pro vás. Rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City, srdcovka na přání. Koukám tady na WhatsApp. Jiříku, zahrál bys prosím Joe Cockera Summer in the City. Je to naprosto boží song a k tomuto nádhernému dni mi její název a pohoda sedí. Hezký den přeje Jana. Tak Jani, děkuju. Tady je rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City.

0: První polovina 90. let a Joe Cocker. Summer in the City. To je taky frajer, co má nezaměnitelný hlas.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Joe Cocker tady na Hit Radio. Za chviličku ještě Depeche Mode, taky David Guetta a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Zeptal bych se teďko Filipa, co bude ve zprávách, ale protože to je za 17 minut, tak předpokládám, že odpovědi nevím.
3: To je předčasné, to ještě zatím nevím. Ale dneska se hraje třeba mistrovství světa ve fotbale pokračuje, to už můžeme vidět teď. Od 9 hodin atraktivní čas, Španělsko-Belgie.
0: Oh, hezky, hezky.
3: Takže to je třeba pro mě highlight dne, pro vás třeba nemusí být, ale věřím, že tu máme i spoustu sportovních nadšenců.
0: Hele, mně se to hodí, protože dámy, pokud vás úplně fotbal jako nebaví, chlapi samozřejmě to platí i pro vás a radši byste u toho poslouchali, nebo místo toho teda poslouchali další legendární hity, tak i dneska, protože je pátek, tak dneska večer vás čeká tříhodinovka našeho pořadu Hit Radio Classic, kde vlastně budeme v takových těch našich milých srdcovkách pokračovat. Takže tam vás čeká 180 minut dalších legendárních hitů, které budou minimálně 30, 20 let starý. To bude jako super. No a ostatní budeme koukat na fotbal. Španělsko-Belgie, jo? Já myslím, že Belgie půjde dál.
3: Já si myslím, že ne. Ale dobře. Zítra...
0: Tak se sedíme o 10 dřepů.
3: O 10 dřepů jsme vsazený, už to necháme. Každopádně ještě řeknu, že zítra si myslím, že Norsko vyřadí Anglii, když už jsme u toho byli.
0: Jo.
3: By to bylo kompletní.
0: Jo, to já si myslím taky. Jo, myslím, že taky.
3: Tak jo. Tak se shodem aspoň na něčem.
0: V tomhle máme jasno. Za chvíli další hity a ve 13 hodin Filip a další zprávy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte i Rádio, tohle byla Taylor Swift, 12.59, nejvyšší čas dát si nejnovější zprávy a začínáme aktuální dopravou.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Litoměřicích v Mostecké ulici mezi Vintrovou a Starou Mosteckou bude probíhat údržba vozovky. A ještě D6 mezi 83. a 75. kilometrem směr na Prahu probíhají na krajnici práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibernstocku. Hurá za skřít!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
6: Letní kino Klášterec nad Ohří.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Krásný pátek, je 13 hodin a s nimi další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binoche, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binoche uvede snímek Tři barvy modrá, Wright nabídne životopisní film Basquiat a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. V sekci Horizonty program festivalu mimo jiné obsahuje projekci dokumentu Poslední vrchol. Evropská komise viní společnost Meta z porušování unijního aktu o digitálních službách. Podle Bruselu mají Facebook a Instagram záměrně návykový design, který může poškozovat psychické zdraví dětí a sítě mladistvých. Mladistvé dostatečně nechrání. Pokud technologický gigant nezjedná nápravu, hrozí mu v krajním případě pokuta ve výši až 6% jeho globálního ročního obratu. A pojďme také na fotbal. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0 a Kylian Mbappé už opět dorovnal Lionela Messiho v počtu 8 nastřílených gólů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Město Osek zavádí nová pravidla pro vstup na městské koupaliště. S cílem zachovat bezpečné, čisté a příjemné prostředí pro všechny návštěvníky bylo rozhodnuto o omezení maximální denní kapacity koupaliště na 800 osob. Navíc do areálu budou nově vpuštěni pouze držitelé předplacených karet. Jednorázové vstupné nebude až do odvolání možné zakoupit.
13: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.

0: relativně nedávno.
1: Takže nejsi vodák, výborně.
0: A nejsem moc, no. Ale jako dobrý to bylo hlavně plný alkoholu, že? Co si budeme povídat, bacha na hlídky.
1: Ano, je to tak. Já jedu v neděli na vodu, od neděle do úterý a vyrážíme poprvé s dětma, takže mě poprvé v životě čeká střízlivá voda. Jsem zvědavý, jaký to bude.
0: To jsem chtěl zmínit, chce se tě tam vůbec takhle?
1: Jo, já se těším, hrozně se těším.
0: Ona tě celá rodina poslouchá, viď? Jirka se těší na první vodu bez alkoholu, přátelé.
1: Takže zdravíme taky do vodáckých kempů a co mě jako na tom baví, je to, že se jezdilo před 100 lety a doufám, že na vodu se bude jezdit i za dalších 100 let. A tak posílám tady ten hudební projekt Hitrádia za 100 let.
2: Kdyby hora mohla vyprávět

Warren na Hit Radio. Ve čtvrt na dvě je pátek, na rovinu. V pátek se nám prostě jako nechce moc pracovat nikomu, to tak prostě je. Někdy je to extrémně těžký, navíc takhle o prázdninách, být v práci, když třeba i kolegové kolem už mají dovolenou a vy jste tam vlastně sami. Takhle tam koukáte vlastně, nevíte, co si se sebou počítat v té práci. Člověk se tam opravdu cítí úplně sám. No jo, tak někdo to ale dělat musí. Tak nebojte, Hit Radio je stále s vámi a to i v práci, doma, za volantem, ve vodáckém kempu, jako před chviličkou, a nebo taky i na cestě na hrady. Ano, dneska je pátek 10. začínají hrady.cz, konkrétně tenhle víkend je točník, dneska a zítra, a právě na točník tak míří parta kolem Mirky, která mi píše, že akorát jedou autem, že se na to strašně moc těší a že si dneska vzali i půlku dne dovolený, aby to tam všechno stihli už od začátku, a jestli bych jim nemohl zahrát něco, co zazní na hradech, a ideálně, kdyby to byly Miraj, tak můžu, dáme si Miraj, ne teď, dáme si Miraj za chvíli, tady u nás na Hit Radio. No a pokud pojedete taky na hrady, no tak dávejte na sebe pozor a užijte si to. Budete mít nádherný počasí, tak se nezapomeňte namazat. Ha, trošku kliše, i zvenku.

0: but you're just a boy.
1: Beyoncé na páteční odpoledne, 13:25, jestli nemáte úplně dobrý týden, tento týden, a říkáte si, už aby tenhle týden skončil a začali jsme znovu na novo, tak nejste sami, protože samozřejmě na jednu stranu děje se spousta krásných věcí, ale na druhou stranu dějou se věci, které nás úplně šokujou. Na Slovensku tam jsou všichni paf z toho, že v Tatrách sněžilo ještě včera, no a samozřejmě u nás tak celé Česko kouká na Zlín. Ve Zlíně pláčou historici a také majitelé firem, či pořád bojují s požárem ikonické budovy. Ty škody, ty jsou tam ve stovkách a stovkách milionů, to prostě to ještě ani není dovyčíslený, takže na to jsme jako zvědaví. A vlastně spousta lidí se ptá, co je vlastně příčina toho požáru, jak to, že to začalo hořet. Tak to se pořád neví. Příčinu vzniku požáru budou teprve zjišťovat policisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Kdy budou moci začít ohledávat požářiště, tak to vlastně taky není jasný, jelikož budova stále hoří. Ale co už jasný je, tak je to, že policajti tak budou požár ve Zlíně prověřovat jako obecné ohrožení. A tam je sazba až 5 let. Tak podrobnosti vám samozřejmě přineseme i na Hit Radio v našich nejnovějších zprávách, tak buďte s námi. Za chvíli z hudby Coldplay, taky Neil Diamond a Two Friends. A zdravíme tedy do Zlína. Myslíme na vás. Držte se tam.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
10: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
9: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
10: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
9: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
10: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
9: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
11: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Ať už už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio s hitem hodiny Clocks. 13 hodin 39 minut, a to je aktuální čas, který nám ukazují tady hodiny ve studiu, a venku je nádherně. Dneska by to bylo klidně i na, řekněme, nějaký jako letní kino, vyrazit ven. Jo, když se řekne letní kino, člověku se vybaví možná i tak trošku devadesátky. Já tady mám taky jeden krásný devadesátkový hit z filmu Taková normální holka. Tak to by vám mohlo dneska udělat radost v pátek odpoledne. Sixpence Under Richard a There She Goes.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Miraj z Hitem tenkrát, tak to byla speciální píseň, která míří do auta za Mirkou a její partou, která už vyráží na Hrady. Jasně, Hrady CZ, náš oblíbený festival, tak ten dneska začíná. Vlastně celá ta série začíná dneska 10. 10. až 11. Točník, kdyby náhodou jste nestíhali, tak 17. 18. července Kunětická hora, 24. 25. července Švihov, pak to pokračuje dál, samozřejmě máme tam ještě Hlubokou, Nad Vltavou, Bezděz, chystá se samozřejmě jako vždycky Veveří, chystá se Hradec nad Moravicí, to je úplně nejdál, když si to tak jako člověk jako představí na mapě, no a taky Bouzov na závěr, 21. až 22.8. To znamená, že pokud nemáte čas dneska a zítra, tak máte ještě spoustu dalších možností, jak se na tenhle festival dostat a mimo jiné si právě i skupinu Miraj užít naživo. Za chvíli Natasha Bedingfield a ve 14 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
10: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park-plon.cz.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pátečním diskotékovým rytmu končíme další odpolední hodinou. Za chviličku budou dvě, čekají nás na Hit Rádiu nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Se zdržením stále musíme počítat v Bílině na hlavním tahu. Probíhá tam oprava povrchu vozovky a dopravu tam řídí regulovčíci, případně semafory. Ještě jde osmička, devátý kilometr ve směru na Německo, probíhají práce údržby. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína mají hasiči pod kontrolou a snížili stupeň poplachu na třetí. Na místě dál pokračují hasební práce, se kterými znovu pomáhá i vrtulník. Při neštěstí se nikdo nezranil, škody a příčina se teprve zjišťují. Omezení dopravy v okolí areálu potrvá zřejmě až do pondělí. A pojďme také na sport. Nejlepším světovým hokejistou sezony se v anketě Mezinárodní hokejové federace stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20-letý supertalent a opora San Jose v hlasování novinářů porazil amerického brankáře Conora Hellebucka a finského útočníka Sebastiana Aha. Celebrini má za sebou fantastický rok. S Kanadou bral stříbro na únorové olympiádě v Miláně, zářil na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku a v uplynulé sezóně NHL nazbíral skvělých 115 kanadských bodů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Skupina Činasky už zítra rozproudí Litvínov. Do areálu v Loučkách skupina dorazí v rámci svého turné Open Air Léto 2026. Program začne v 17 hodin, nabídne nejen hudbu a zábavu, ale i setkání s kapelou. Vy si navíc ještě u nás můžete poslední volňásky vyhrávat, a to v naší odpolední show Padla.
7: Jú, Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, během dne může být na horách přechodně až oblačno, teploty 23 až 26, na horách to bude do 19 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál, 14 hodin, 3 minuty, pohodový páteční odpoledne vám přeju, doufám, že vám není extra horko. Na druhou stranu, ty tropy teprve ještě mají přijít. Ano, i o tom si budeme dneska povídat mezi 14. a 15. hodinou, ale zároveň tady mám další zásadní průzkum, který musíme probrat v našem pořadu Pravda.

0: Shakira na páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: A jako každý den, kromě středy, tak po druhé hodině odpolední jdeme řešit další zásadní průzkum, a to jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo jsou úplně mimo. Tak dneska to opět bude o našich vztazích. Ale pozor, protože je léto, míříme na dovolený, tak jsem našel průzkum, že 25% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek. A 17% z nich je přitom zadaných. Ha, tak co? Co si o tom myslíte? Je to tak? Je to tak, že když vyrazíte na dovolenou a necháte druhou polovičku doma, tak to prostě jako tam jako zkusíte a pak přichází přesně takový to jako, že a co se stane, nevím, na Bali, zůstane na Bali a tak dále, nebo je to za hranicema, tak se to nepočítá. Jaký na to máte názor? Co si myslíte? Dejte vědět na 777 937 777. Je možné, že opravdu 26% Čechů tak chce mít románek na dovolený a aktivně ho vyhledává, a že 17% z nich navíc, tak ještě v nějakém vztahu. No, uvidíme. Dáme dva hity a půjdeme na to. Ještě jednou, 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia, těším se.

0: Children. A tohle je důkaz toho, že ke skutečnému hitu vlastně vůbec nepotřebujete slova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte páteční pořad Pravda nebo bullshit. Dneska řešíme to, že tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že 26% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Na 777 937 777, tedy na WhatsApp Vitrádia, píšete, co si o tom myslíte, a shodneme se jako na tom, už teď můžu říct, že kdyby to mělo být číslo, kolik z nás touží nebo toužilo po nějakém románku na dovolený, tak jsme jako v úplně jiných číslech. Ale tady se bavíme o tom, jít tomu aktivně naproti. Čau, vědci asi mají pravdu, já jsem vždycky snila o románku na dovolené, ale nikdy jsem tomu nešla naproti. Je to jenom fantazie. Zdraví Eva. Asi jo? To je přesně ono. 26%, není to ani třetina, že jo? To je kolik? To je čtvrtina? Že ono správně? Jo. Je pátek, radši se ptám. To znamená, že prostě jedete na dovolenou a snažíte se tam jako aktivně opravdu někoho zbalit. Zdar, jezdím na dovolenou s klukama a jasně, že si v baru zaflirtujeme, ale nikdy nechceme nic víc, máme doma rodiny. Ale k tý dovolený, ten lehký flirtík, tak trošku patří. Zdraví Honza. Honzo, díky za zprávu. Další tady máme. Já myslím, že to chce každý chlap, ale jen málo z nás je takový střelec, že by balil baby na dovolené. Nejde nám to doma a ještě tam, kde se mluví jinou řečí. Takže to číslo je možná i nadhodnocené. Taky zajímavý. Taky díky, Zdendo, tady za tuhle zprávu. Co si myslíte vy? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 26% Čechů se během letní dovolené snaží aktivně ulovit románek? A nebo jsou úplně mimo? Těším se. WhatsApp je tady jenom pro vás.

0: Posloucháte Hit Radio, pátek odpoledne, za chviličku Offenbach, taky Nico Santos a teď výsledek dnešního průzkumu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co? Jak je to s tím románkem na dovolené? Toužíme po něm asi všichni, na to jsme se jako shodli, nebo jsme minimálně toužili v nějakém určitém životním období, ale naši
1: vědci
0: tady tvrdí, že prý 26% Čechů se aktivně během letní dovolené snaží ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Mám tady zprávu od Toma, který píše, já myslím, že tenhle průzkum se týká pouze žen, protože my chlapi o tom pouze sníme, ale nemáme se k tomu udělat první krok. Ženy na dovolené to mají mnohem jednodušší. Stačí, když ukážou, že jen chtějí. A uloví si každýho chlapa, který bude chtít. Zdravím. Dobře. Co ještě tady? Lukáš. Lukáš napsal výbornou zprávu. Jiří. Body zvenku jsou body zvenku. A jak víme, tak body zvenku se nevozí snadno. Tak aspoň někdo to zkouší. Tak jo, takže rezumé pro dnešní den je, že
1: vědci
0: mají pravdu, že je to vlastně 26% Čechů, co se k tomu doopravdy odhodlá. Co je ale na tom jako horšího, tak je, že 17% z nich tak jsou navíc ještě jako zadaný. Ale to už je zase do jiného průzkumu. Díky za to, že jste dneska posílali vaše zprávy a vaše názory na 777-937-777. V pondělí ve dvě odpoledne další díl.
2: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká 90ková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zóna.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Hit Radio.
15: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Nord Music.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos na Hitrádiu s hitem Unforgettable, to znamená nezapomenutelný. A upřímně řečeno, nezapomenutelný bude určitě i koncert Marka Ztraceného z Letenské pláně. 7. srpna, to znamená, že ode dneška přesně za 4 týdny. Přesně za 4 týdny. Bude to jedna z, jako z největších akcí, která vůbec za posledních, já nevím, 10, 20 let tady u nás byla. Bude to jako neuvěřitelný. Bude to neuvěřitelný, nezapomenutelný a my u toho budeme taky. My jako Hit Radio budeme mít živé vysílání přímo z Letenské pláně. Postavíme tam naše mobilní studio. To znamená, že pokud tam dorazíte, tak se potkáme taky naživo a vy uvidíte, jak se vlastně to rádio takhle dělá. A kdo ví, třeba si tam i spolu popovídáme na mikrofon a možná, že třeba ještě těsně před koncertem, ještě v rámci předpříprav, zaběhne k mikrofonu taky i sám Marek Ztracený. Já věřím, že tohle všechno se stane. My se na to strašně moc těšíme, připravujeme se na to a společně s váma tam prožijeme opravdu historický moment české popové hudební scény. Ode dneška za 4 týdny, 7. srpna, Letenská pláň. Hit Radio bude u toho, společně s vámi.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Pozor, budou se servírovat činasky na všechny způsoby.
3: To máte focení z činasky.
2: To máte autogramiádu z činasky.
3: To máte činaskvíz.
2: A to máte koncert kapely činasky.
3: Tohle všechno 11. července v Litvínově.
2: A my pro vás máme už za chvilku dva lupeny.
4: A k tomu dlouhej kouř a pohoda jazz.

0: Dáte Hit Radio. 14 hodin 45 minut. Za chvíli se na vás těší taky naše odpolední show od 15 hodin do 15. Ještě například Miles Smith, taky Pink. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio i v tento nádherný letní odpolední páteční den. Budu se na vás těšit po dovolený. Od pondělka a Filip je tady, Filip na mě kouká, ano Filipe, ty jsi to nevěděl, já mám dovolenou.
1: No tak on ti to nemá kdo říct, tak já bych chtěl za všechny posluchače ti popřát, ať si užiješ odpočinek, volno, dovolenou, kdy se vrací zpátky.
0: Tady? Kamo, ty jsi normálně dokonalá žena, takhle jsem neviděl nikoho předstírat, to je jako neuvěřitelné.
1: Já ti to fakt přeju,
0: jo?
1: No já taky jedu, až 25. namácháč asi.
0: Mějte se krásně, užijte si ty dva týdny, co tady nebudu, kdyby náhodou jste prožili nějaký letní románek během těch dvou týdnů, tak a úplně to jako třeba nedopadlo dobře, tak nezapomeňte, vždycky na to něco funguje, jako na spáleniny aloe vera, tak na tohle pak zabírá penicilin. Říkal kamarád, ne? Dobře.
1: Hele, hlavně si dej pozor ty na ty románky. Víš, že jedeš na vodu bez alkoholu, aby se s nám nenudil.
0: Mějte se krásně, užívejte si páteční den s Hit Radiem a já se na vás budu těšit za dva týdny. Tak se smějte.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Český dopravní servis ze severu Čech. Krásné slunečné odpoledne všem řidičům přejeme. Pozor na Chomutovsku, v Otvicích u obchodního centra máme tady nehodu dvou osobních aut, takže tudy určitě opatrně. No a obecně dejte si pozor, ať si neskazíte víkend. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká republika stoupá vzhůru ruským seznamem nepřátelských vlád. Ještě nedávno byla na 10. místě, v tom nejnovějším ale získala 5. pozici společně s Polskem, Finskem a Švédskem. Tento seznam každý měsíc vydávají ruské vládní noviny. Kontroly značek odhalily řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce zjistila chyby u více než poloviny letošních kontrol. Kolik pokut úřad uložil, ví jeho mluvčí František Kotrba.
8: Celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
7: Česká obchodní inspekce zakázala prodej 59 modelů hraček. No a českou čtvrtkařku Lourdes z Glory Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, jenž tam loni skončil druhý.
9: Fotbalový servis.
7: Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin. Na vítěze už čeká Francie. Belgie narazí dnes na neoblíbeného soupeře, s nímž z posledních 8 vzájemných duelů uhrála jedinou remízu. V tomto století vyhráli Španělé všech 5 soubojů s celkovým skóre 13-1. Naposledy rudí Ďáblové uspěli ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 po penaltovém rozstřelu.
10: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
11: Přátelé, kamarádi, je před náma víkend a hlavně je před náma nádherný počasí. Už dneska odpoledne si dál užíváme sluníčko a na teploměrech 25 až 29. No a o víkendu pak bude podobně, většinou polojasno, v sobotu teplota kolem 28 a v neděli kolem tropických 30 stupňů Celsia.
12: Hit Radio Nord Music.
0: A třikrát hurá, máme tady pátek.
11: Hurá, hurá, hurá.
0: Páteční padla, to je ta nejsladší tečka za tím pracovním týdnem. S vámi Káťa Haplová.
11: A taky Kamil Bílský. Ovšem pozor, jedno důležitý jméno padne až za chvilku. Je to hrdina dne. Mm-hmm. Je to člověk, který nám udělal nádherný páteční ráno. Počkejte si na tenhle příběh, protože ten nás dostal.

0: páteční diskotéka, která je prostě odpoledne potřeba. Black Eyed Peas, Hit Radio North Music, 10 minut po 3. hodině, odpolední show padla, ahoj.
1: Milí posluchači, chtěl bychom vám oznámit, že hrdina dnešního dne se jmenuje Honza Švehla a je to řidič autobusu městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem.
0: Přesně, protože proč je tenhle Honza Švehla vlastně tím dnešním hrdinou? Protože on napsal takový krásný vzkaz do autobusu a my vám ho právě teď přečteme. Pokud ti to ještě nikdy

0: nikdo neřekl, jsi skvělý. Měj hezký den, váš řidič. A k tomu prostě ještě bonbonky, to je prostě...
1: Skvělý.
0: To je fakt skvělý.
1: Skvělý a ještě jednou skvělý. Umíte si představit tu situaci, kdy ještě prostě jednou tenhle týden musíte ráno vstávat, protože jdete do práce, běžíte na tu zastávku, abyste ten autobus stihli a najednou do něj vlezete. A tam přímo proti vám na tyči je tenhle vzkaz o tom, jak jste skvělý. Že vám to vzkazuje řidič toho autobusu a ještě pod tím vzkazem připravil krabici bonbonu, abyste měli sladký den.
0: To je prostě...
1: To je wow! To je wow! A přátelé, my máme právě teď hrdinu dnešního dne, tedy Honzu Švehlu na telefonu. Honzo, krásný odpoledne.
2: Ahoj, ahoj všem posluchačům.
0: Ahoj Honzo.
1: Otázka na úvod. Už jsi slyšel, kolika lidem si dneska od rána udělal radost díky tvýmu vzkazu v autobuse?
2: Zaslechl jsem to, viděl jsem to i na sociálních sítích, vůbec jsem nečekal, že to bude mít takovýhle ohlas.
1: A má, člověče, a má. A ty nám to teďka musíš vysvětlit, co tě to napadlo. Ty jsi to někde viděl, nebo jsi dneska v noci nemohl spát, tak jsi si kreslil cedulku a scháněl krabici na bonbony, nebo jak tenhle nápad vzniknul?
2: Ono to začalo už někdy na jaře, já už jsem to párkrát dělal, teda předtím to nemělo takovýhle ohlas, samozřejmě jsem se nechal inspirovat na sociálních sítích. A ten poslední impuls, který vlastně mě k tomu donutil, tak bylo, že jsem si začal všímat na sociálních sítích, je to vidět dnes a denně, že mi přijde, že mezi náma mizí lidskost. Jo, lidi se na sebe mračej, podobně nepozdravej se. A já jsem chtěl prostě udělat nějaký malý gesto, který by člověku udělal radost. A pokud to udělalo jedinému člověku radost dneska to, co jsem udělal, tak to pro mě má obrovský smysl.
0: To je tak strašně hezký, já jsem normálně až dojatá, protože páteční ráno přečíste takovejhle vzkaz, vzít si bonbonek, to jste dostávali nějak jako přidáno, nebo byly nějaký letní prémie, že jste se jako, nebo bonbonky jste dostávali pro děti, nebo jak?
2: No, to jsem koupil ze svýho a já chodím do dopravního podniku na brigádu a já tu práci miluju a prostě chci, aby i ty lidi měli radost z toho, z té cesty a podobně.
0: To je prostě boží.
1: Jako... Já ani nevěřím, že normálně mluvíme s reálným člověkem. To jako celý vypadá jako pohádka, přesně, jako filmový scénář.
0: S řidičem MHD.
1: Který miluje lidi, ano. Miluje cestující, těší se na ně a dává jim dary hned, jak nastoupí.
0: Čověče,
1: to je neuvěřitelný.
0: To je fakt neskutečný.
1: Honzo, zažil jsi třeba přímo během jízdy v autobuse nějakou reakci? Přišel jsi třeba za tebou nějaký cestující, jo, poděkoval ti, nebo řekni něco?
2: Jo, chodili výjimečně, nebo neříkám výjimečně, ale víc než normálně i se rozloučili, poděkovali a i ten úsměv, když člověk vidí v zrcátku, tak to prostě zahřeje.
1: To je krásné. Tak nepustil si třeba někoho i za volant, když jsi měl takovou dobrou náladu?
2: Ne, to ne. To. Já se snažím být profesionální.
0: To je prostě skvělý. Jako když je tam profesionalita a snoubí se takhle s touhle lidskostí při pátečním ránu, hele, to prostě fakt zvedne náladu. Ježíš, on to je fakt moc hezký.
1: Úžasný. Doufáme, že se ti to tisíckrát vrátí a že tě taky potká nějaká takováhle krásná chvilka. Ještě nám řekni, jestli třeba neplánuješ něco do budoucna. Jestli když vidíš, jaký to mělo ohlas, jestli už třeba nemáš v hlavě něco, čím zase příště cestující v autobuse překvapíš.
2: Jo, tak mám nějaký různý další texty, už namyšlený dopředu, takže bych chtěl obměňovat jenom ty. A pak mám ještě něco podobného, to mám spíš pro dospělý a je to mířený na Mikulášskou, kterou pořádá dopravní podnik, takže budu rád, když se tam se všema posluchačema uvidíme.
1: To je úžasný. Tak nám ještě řekni, jakým číslem budeš jezdit, ať víme, do čeho nastoupit.
2: Jo, jak jsem říkal, já jsem brigádní, takže já to mám takový, že jezdím občas jenom a to.
1: Ale seš možná aktuálně ten nejlepší reprezentant dopravního podniku města Ústí nad Labem, když jenom brigádník. Honzo, strašně moc ti za všechny, kterým si udělal krásný pátek, děkujeme.
2: Já taky děkuju a přeju krásný den jak vám, tak posluchačům.
1: Děkujeme. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Já jsem s Marcelou a Martou.

0: to si teda pište. Marcela, Marta a možná taky ty? Jenom nepojedeme do Vrchlabí, ale do Litvínova. Tohle byly Činasky na Hit Radio North Music.
1: Zatím teprve v rádiu, ale už zítra naživo na Loučkách v Litvínově.
0: Přesně. A my tady máme pro vás úplně poslední dva lupeny, poslední dvě vstupenky na tenhle obrovský Činasky sobotní den. Protože to bude dlouhý.
1: Pětihodinový, přátelé. Ano. Ono to totiž začne autogramiádou a focením. Následuje předkapela. Pak si dáme Čína skvíz, aby jsme se i pobavili. Bude warm-up s DJem Frikim. No a pak už na to vlítnou Činasky, který budou hrát od 8 prakticky až do 10. Prostě to bude velký činaskovej mejdan, který můžete zažít úplně zadarmo díky Hit Radio North Music.
0: A k tomu ještě nebudete ani ohladu, protože Činasky mají pro vás přichystaný taky svůj vlastní catering. Tohle je prostě zážitek, který jen tak někde nedostanete. Areál Loučky Litvínov už zítra, no a my tady máme poslední dvě vstupenky, který právě teď dáme někomu z vás. Někomu z vás, kdo se dovolá sem do studia na číslo 47 522 1415.
1: Tak kdo si s náma chce zahrát poslední rádiovej Činaskvíz? Skutečně poslední dva lupeny dáváme do hry, telefon zatím zablokovaný, všichni ano. Mají stejnou šanci a my vám dáváme čas, abyste si na mobilu vymačkali 47 522 1415. Jdem to odpočítat?
0: Jdem to odpočítat.
1: 3,
0: 2,
1: 1.
0: Jdeme na to!
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
16: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
17: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
18: A já vám jako dlužím?
19: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
2: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Nevíš, kam o prázdninách vyrazit? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Tohle je prostě bomba. Pohlazení po práci Benson Boone Beautiful Things na Hit Radio Nord Music a máme 3 minutky po 15:30, tak koho pohladíme teď?
1: Slibovali jsme koncertní last minute, no tak pohladíme nejrychlejšího z vás, který se jako plný dovolal na 47 522 14 15 a má šanci vyhrát poslední 2 lupeny na zítřejší činasky v Litvínově.
0: Halo, halo, kdo se nám dovolal jako první?
2: Ahoj, tady Monika.
0: Ahoj, Mončo.
1: Ahoj, Mončo. Odkud voláš?
2: Z Mostu.
1: Monča z Mostu se dovolala jako první. Mončo, seš konečně první posluchač tohodle léta, který nám třeba volá ze svý dovolený, anebo další pracující?
2: Dovolený.
1: Fakt?
2: Ale jsem z Mostě.
1: Ty seš na dovolený doma?
2: Ano.
1: To jsi vždycky přála,
0: ne? Ale to je srdcař normálně.
2: No, jasně.
1: Počkej,
2: já mám zahradu, tak jsem na zahradě.
1: No, jo, takhle.
0: Tak jo, hlavně, že to není na Maltě. Nebudeš rekonstruovat nebo něco, ne, během dovolení?
2: Ne. Občas zavařím.
0: Ale jenom občas.
2: Občas.
1: Každopádně sobotu si nech úplně volnou, protože jestli teďka vyhraješ 2 lístky na činasky, tak jedeš do Litvínova a užiješ si tam 5-hodinový činaskovej mejdan. Jseš na to psychicky připravená?
2: Úplně.
1: Dobrá. Úplně. Tak si pojď s náma zahrát rádiový činaskvíz, který tě čeká pak i přímo na té akci. Jdeme na to. Tak Mončo, poslední soutěžní otázka tohoto týdne zní. Michal Malátný se ve skutečnosti nemenuje Michal Malátný. Věděla jsi to vůbec?
2: Ne.
1: Ne? Tak jsi to právě dozvěděl.
0: Tak o to větší bude sranda.
1: Michal Malátný se opravdu nemenuje Michal Malátný, to je pouze umělecký pseudonym a my se tě právě ptáme na jeho opravdový jméno a dáváme ti 3 možnosti. Michal Malátný se ve skutečnosti jmenuje za A. Michal Unavený, nebo za B. Michal Zesláblý, a nebo za C. Michal Novotný.
2: Tak Cčko. Nemůže mi někdo také blbý jméno.
1: Ježišmarja, takhle urážet Michala. Ale máš pravdu, nemá blbý jméno. Je to Novotný.
0: Ježiš, tohle byla asi normálně nejkrásnější reakce. Mončo.
1: Je to možný. Mončo, ty vyhráváš 2 lístky na činasky, teď už je to pravda.
2: Wow, děkuju.
0: Mončo, jen tak mezi náma, jak je tvoje příjmení teda, když už jsi jako znalkyně?
2: No, já jsem zaslovená Hola.
1: Hola.
2: To je taky blbý.
1: A teď už jsi jako vdaná jak?
2: Teď jsem daná Slapničková. No taky žádná výhra.
1: Ne, to si spolepšila. To si spolepšila. To ti přejem, ať vám to vydrží, jo? Tak jo, Mončo, měj se krásně, díky, že posloucháš Padla na Hit Radio Not Music a zítra velký mejdan z činasky v Litvínově. Užij si to.
2: Jo, děkuju, ahoj.
1: Ahoj. Tak to byla poslední výherkyně, který štěká i naše Kofinka. Ano, Kofi, gratuluješ taky, to víš, že jo. No a samozřejmě gratulujeme i vám, kteří budete mít štěstí na našem Instagramu. Jsme tam jako Hit Radio podtržítko Nord Music a tam byla poslední šance vyhrát si činasky v Litvínově.
0: Tak si to zítra pořádně užijte.

0: vstříc tomu víkendu úplně... Kato, Turn the Lights Off, Hit Radio North Music, krásný pátek, pře odpolední show padla, za chvilku 3:15.
1: Hrajeme všem, co si užívají léto někde na dovolený, všem, co si užívají letní prázdniny, i těm, co tráví dovču doma, jako před chvilkou Monča z Mostu. Mm-hmm. No a nám, co furt makáme, makáme a makáme, tak je důležitý neustále opakovat, že je před náma víkend!
0: Yes! Největší radost, třikrát hurá, no tak jo. Chutí do toho víkendu, pravou nohou.
1: Jdeme na něj, ať jsme co nejrychlejš na sobotě a neděli.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
7: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Tak Renku, ty nezáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
13: Asi 100 tisíc.
12: A ty s tím nic neděláš, jo?
13: Na co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
12: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
13: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
12: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: budou 4. A s váma dál páteční padla na Hit Radio Nord Music a teď taky Imagine Dragons. Krásný odpoledne.
1: No a po kapele Imagine Dragons se za chvilku dáme Kateřinu Marii Tichou, kterou teď čeká opravdu náročný léto. Léto plný open air akcí, koncertů, festivalů a tak podobně.
0: Jo, jo, to tak muzikanti mají, v létě mají prostě šichtu.
1: To je pravda. A sice se tady přes to léto u nás na severu Čech úplně neukáže, ale Kateřina slibuje, že celý září si vyšetří opravdu jenom pro nás, pro severní Čechy. 4. září pište si Žatecká do Česna, 11. září Mostecká slavnost a 28. září taky slavnosti v Litvínově. Ta tady bude pečená vařená.
0: Ona je totiž vítací typ, rozumíš? Ona ráda někam jezdí a vítá se s lidma. Ale aby mohlo být vítání, musí být nejdřív loučení. Takže hnedka, jak se rozloučí v Žatci, jede do Mostu a až se rozloučí v Mostě, jede do Litvínova.
1: No a pak po sobě smaže stopy.

0: Tohle je po práci za odměnu. Páteček, s vámi Hit Radio North Music. 16. hodina pryč a Lost Frequencies Elidue X Ambassadors. Back to you. Timberka nebo Damiano David už za chvilku. Teď je tu ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Kdo míříte na Děčínsko, pozor na výjezdu z Rumburka směrem na Krásnou Lípu. Máme tady nehodu dvou osobních aut, no a podobná situace stále taky na Chomutovsku v Otvicích. Tady připomínám nehodu dvou osobáků u obchodního centra, takže určitě opatrně, ať si neskazíte víkend, kamarádi. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí kromě Jihomoravského kraje i na Vysočině, Olomouckém a Zlínském kraji. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Inspektoři pokračují v kontrolách na filmovém festivalu v Karlových Varech. Zaměřují se jak na poctivost prodeje, tak na prodej alkoholu mladistvým. Jaké jsou dosavadní výsledky, říká mluvčí Českého obchodní inspekce František Kotrba.
6: Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsme zjistili z 18 provedených kontrol celkem v 11 kontrolách. To představuje prakticky 2/3.
5: A nejednalo se pouze o případy podávání piva či vína, ale i lihovin. Česko si v červnu v evropském měřítku inflace polepšilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 1,5% znamenalo čtvrtou nejnižší inflaci z 41 sledovaných zemí, zatímco v květnu bylo Česko sedmé. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu. No a historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. Českým hráčkám gratulovali také zástupci Českého tenisového svazu i organizátoři turnaje.
7: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
8: Počasí jako z katalogu, to je předpověď meteorologů pro severní Čechy. Vidíte to sami, venku sluníčko, dneska 25 až 29 stupňů. No a o víkendu to bude pokračovat dál sluníčko, v sobotu maximálně kolem 28 a v neděli kolem tropických 30 stupňů Celsia.
4: Hit Radio North Music.
0: Konečně pátek, konečně víkend opravdu před náma. 4 minutky po čtvrtý máme Padla, odpolední show s Káťou Haplovou.
8: A Kamilem Bilským. No a kdo to ještě neudělal, takže teď zaklapne notebook, zhasne v kanclu, zamkne, zakóduje a domů.
0: Ale alou, na cestu Damiano David a taky Miley Cyrus, díky, že jste s náma.

0: hořko sladká, ale přesto letní pecka. To je Damiano David, Next Summer a s vámi pátečně laděný hit Radio North Music. Odpolední show padla.
1: Umíte si představit, že se dvě kamarádky najednou postaví

0: proti sobě. Přátelé, tak to je realita už zítra, a to ve finále Wimbledonu, kde se právě proti sobě postaví Kája Muchová a Linda Nosková.
1: Úplně první, historicky první ryze český finále Wimbledonu v éře nejenom samostatné České republiky, ale prostě éře, co svět světem stojí.
0: Ona už teda proti sobě nastoupila Martina Navrátilová s Anou Mandlíkovou, jo, ale tam já to neberu jako český tak souboj, protože všichni víme, jak to tenkrát bylo a že Martina nakonec skončila v Americe. Ale je pravda, že to je rarita všech rarit, na kterou se vlastně diví celý svět. Jako.
1: Přesně tak.
0: Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Mimochodem, je to taková rarita, že i televize se o tenhle přenos perou. A abychom ho mohli vidět všichni, tak to nebude zítra jenom na tom klasickém placeném kanále, kde byl celý Wimbledon. Ale pozor, zítra výjimečně bude přímý přenos ženského finále Wimbledonu vysílat i televize Prima od 16.30. Neboli no, kanál, který naladíte i na společný anténě na baráku. Jako.
1: Přesně tak. A my jsme se tady před chvilkou s Kamčou bavili o tom, jaký to vlastně je, když takhle ty dvě holky, oni jsou vlastně ještě kamarádky ke všemu, že prostě stanou proti sobě v tom finále. Jako, jaký to musí být pocit, že prostě na té druhé straně a jedna z vás vyhraje ten titul, ale že prostě stanete proti sobě dvě kámošky.
0: Jako na jednu stranu splněný sen, vím si, holky se znají od malička, furt proti sobě někde pinkali a najednou se jim poštěstilo, že se obě dostali do finále Wimbledonu, prostě, to je sen. Na druhou stranu je pravda, že jedna bude zítra vítězka a ta druhá už možná nikdy ten Wimbledon prostě nevyhraje, jako. Je to těžký. A to ani nemluvím o penězích, který je rozdělí, protože vítězka má, přátelé, 100 milionů korun a ta poražená v uvozovkách jenom 50.
1: A mě by to asi jako nevadilo.
0: Ale. Nepovídej.
1: Kdybych takhle hrála proti kámošce, třeba proti Kátě Sekalový.
0: Ano, s tou jste kamarádky na život, na smrt, jezdíte na dovolený, pomalu spolu bydlíte.
1: Ano, zrovna dneska vyrážíme.
0: No vidíš, a teď si vem, že jste spolu ve finále a ona vyhraje 100 milionů, porazí tě a ty dostaneš jenom 50. Kamarádila by si se s ní.
1: Otázka, čověče, jako takhle. Kdybych měla těch 50 jistej, tak mě asi nebude vadit, jakože teda vyhrála těch 100, ale jako už na dosmrti platí všechny dobře. Jako,

0: Stejně jako celý dnešní den, i tohle bylo perfektní. Perfect Ed Sheeran a vlastně asi jedna z těch nejhranějších hitů, nejhranějších písní na svatbách je pro letošní rok. Posloucháte páteční hit Radio North Music.
1: A teď zvedne ruku ten, kdo stráví víkend u vody.
0: Tak.
2: Já to je s rukou normálně.
1: Takhle, je tu někdo, kdo se nepřihlásil.
0: Ať se přihlásí.
1: Ne, já se musím pochlubit, mě dokonce o víkendu čeká Family Paddleboard Games.
0: Ježiši Maria, Family Paddleboard Games.
1: Zní ale to teda honosně, ale prostě jedeme k tátovi na chatu na Ohřinu.
0: Na paddleboardy.
1: Budeme slavit jednak bráchovi padesátiny, ale hlavně sejde se celá rodina. A protože má chatu opravdu přímo u Ohře, tak jsme se domluvili, že celá rodina vezme paddleboardy a že strávíme ten tropický den na vodě. Takže budeme dělat závody, budeme dělat disciplíny, budeme soutěžit, vyhrávat a rozdávat medaile.
0: To je strašně hezký, ano, my vám ty medaile přivezeme.
1: No doufejme, pokud se převrhnu, tak v pondělí nedorazím a hledejte mě někde v Severním moři.
0: Já jsem se chtěla zeptat, prosím tě, když vy to máte vlastně z Brny, po vodě, vlastně taky u vody, dá se tam opravdu k té Ohři dostat na tom paddleboardu?
1: Takhle, jestli se nepletu, tak Ohře se vlévá do Labe, které se vlévá do Severního moře.
0: Takže Severní moře je jistota.
1: Takže jako jestli někde, tak v Severním moři stopr.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Prána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. V všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl pátý, páteční hit Radio North Music a taky Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si.
1: Mimochodem, víte, co miluje Eva Farná? Je to čočkovej salát, kuřecí řízek s hranolkama anebo jahody s čokoládou.
0: To je dobrý. A Miraj?
1: Asijskou kuchyni. To se ale dalo předpoklad.
0: Já myslím, že si děláš srandu.
1: Ne, opravdu.
0: Nebo to fakt má rád.
1: Opravdu, jasný, ano, to Japonsko prostě nezapře.
0: Jo, to je pravda.
1: Každopádně pro vás máme teďka taky spoustu dobro, protože přátelé, už příští týden se koná Pop-up Food Cirkus Srdcovka.
0: A to znamená, že to je festival jídla pro celou rodinu. Ať už máte rádi pořádný smash burgery, fat fuck, anebo taky ujíždíte si na spíš barbecue, tak se můžete těšit na kluky z Mělníka, Brloch. Bude tam samozřejmě taky legenda ostré Azy, a to je Filip Fu, anebo taky míchaný drinky z Brlohu. Dobrý kafíčko, coffee up, to nesmí taky chybět. Takhle prostě vypadá kvalitní festival jídla na severu Čech.
1: Tohle všechno se koná u restaurace Srdcovka, která je přímo v centru města Ústí nad Labem, a pozor, je to festival pro celou rodinu. Takže nejenom, že dospěláci budou ochutnávat tyhle dobroty, ale budou tam i jídla pro děti, ty tam navíc budou řádit i na skákacím hradu, budou tam mít malování na obličeji, bude tam živá hudba, bude tam fotokoutek a dorazí i promo tým Hit Radio North Music.
0: Přesně. Vstupný na tuhle akci je samozřejmě zdarma, ale my jsme vám tady rozdávali, respektive my ne, ale naše dopolední show LSD nám vám rozdávala vouchery, tisícovku a dneska dokonce taky 2000 korun. Takže gratulace všem, kteří od nás vyhráli voucher na Dlabanec pořádnej. No a my budeme o další vouchery taky soutěžit příští týden na našem Instagramu.
1: Takže Hit Radio podtržítko North Music, tam nás sledujte a třeba si právě vy příští týden vyhrajete prašule na Pop-up Food Cirkus Srdcovka.
0: Dobrou chuť.

0: to Jonas Blue na Hit Radio Nord Music, za chvilku už 3:15. No, s vámi páteční Pavla. Nejsladší tečka za pracovním týdnem.
1: Žalovat se nemá, ale hlásit se to musí. Přátelé, věřte, nevěřte, ale během dnešní odpolední show si moje kolegyně Káťa Haplová hraje na fakíra.
0: Já už zase vypkám.
1: Abych vám to přeložil, ne, že by tady přímo zkoušela chodit po žhavých uhlících bosa, ale rozhodla se, že si dneska uvaří nohy ve svých černých pantoflích, na který celý vysílání praží sluníčko.
0: Ale to jsou takový ty pantoflety gumový, jo, kde prostě ten pásek silný černý. On jakmile na něj chvíli svítí sluníčko, tak prostě ta noha pod tím se vysloveně jako fakt upaluje zaživa.
1: No to se rozpálí ta guma,
0: to
1: že jo?
0: Se rozpálí.
1: Já si divím, že to ještě neteče na koberec ta pantofel.
0: Jako jo, tak já tady furt přešlapuju jako blbeček vysloveně.
1: Máš smůlu, že seš na slunečné straně?
0: Ano.
1: Neboli celý vysílání ti na ty nohy svítí sluníčko a těžko se pod tím stolem hledá stín.
0: To je pravda, na druhou stranu z nás dvou já je budu mít opálený.
1: To je pravda, na druhou stranu, až přijdeš domů a vyndáš ty nohy z těch rozpálených gumových pantoflí, to teprv doma zažiješ peklo.
0: To je pravda, na druhou stranu. No jo, tak se mi zapalilo vlejka.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad
1: to musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: páteční hit Radio North Music. Amy McDonald, This is the Life, to je hit, který nás doprovodil téměř do 5. hodiny odpolední.
1: Jestli plánujete strávit zbytek dnešního dne v pergole s Hit Radiem North Music, tak přátelé, od 18 hodin počítejte s tím, že tam budou hrát, ale neskutečný pecky.
0: Jako vlastně tady nejsou žádný lepší plány, než to dneska strávit na zahradě nebo pod pergolou.
1: Jo, volno začíná úplně všem, dovolený, nedovolený, prázdniny, neprázdniny, prostě minimálně to víkendový je před náma, takže možná přijdou sousedi, možná přijdou kámoši, možná si to dáte jen tak v rodinném kruhu, ale co je jistý, že si to všichni užijeme.
0: Už za hodinku nás čeká Hit Radio Classic, to znamená, že vás vezmeme zase na ten výlet do let dávno minulých, do těch našich oblíbených dekád. A my jsme vám dneska ten výběr tak trošku zpestřili tím, že opravdu začneme lety 80. Kamaráde.
1: Tak tohle je reprezentant 80. jo?
0: Ano, přesně tak. Tomuto bude dneska pod tou pergolou vysloveně slušet s tou vychlazenou dvanáctkou.
1: Úžasný hit. Vždycky se mi vybaví nějaký Bonnie, vole, nějaký Bonnie.
0: Přesně.
1: Úžasný film.
0: Tak. No a co tam máme z těch 90?
1: Se mi vždycky líbila.
0: Já jsem se vždycky těšila, až budu dospělá. Bych taky takhle mohla, jako se, víš, líčit, čančat na tu diskotéku.
1: Prostě Wakefield, to je reprezentantka let 90.
0: No a ze začátku milénia tady mám taky jednu velice taneční pecku.
1: To už budou v pergole všichni na stole.
0: Nebo pod stolem brejkovat, jak chcete. Zkrátka dobře, dneska si fakt každý z vaší rodiny opravdu vybere. Od 18 hodin Hit Radio Classic. No tak teď trošku zvolníme a dáme si tak něco staršího.
1: Co pak to bude?
0: Bude to Bryan Adams.
1: No jo, dámy, to je hlavně pro vás.

0: Tak doufám, že jste se taky zaspívali společně s Poetikou. Blízko, Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech a míříme na Děčínsko. Řidiči pozor na výjezdu z Rumburku směrem na Krásnou Lípu. Máme tady nehodu dvou osobních aut a na místě blokovaný jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
3: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
2: A co já?
3: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meziroční inflace v Česku letos v červnu zmírnila z květnových 2,1% na 1,5%. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Ke zmírnění inflace podle statistiků významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Čtvrteční otřes země v Česku, který v 18 hodin zaznamenaly seismické stanice v Česku i v Evropě, nezpůsobilo zemětřesení, ale běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody, uvedl to dnes v tiskové zprávě Geofyzikální ústav Akademie věd. No a hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem 3letou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezónu však ještě zůstane v Liberci, uvedli to Bílí tygři na webu.
8: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
9: K obloze asi nemá cenu něco dodávat. Ta bude pořád letní a jenom letní, takže je to jenom o stupních, přátelé. Dneska 25 až 29, zítra teplota kolem 28 a pozor, v neděli dorazí pravděpodobně slibovaný tropy a teplota kolem 30 stupňů Celsia.
1: Hit Radio North Music.
0: No a páteční padla, tak ta se vrne taky do svý poslední hodinky. 60 minut, 4 minuty po pátý, s vámi Káťa Haplová.
9: A taky Kamil Bílský. A pozor, taky umělec, kterýho znali už naše rodiče, kterýho my jsme milovali a dokonce i naše děti díky filmu Michael ho zase objevili. Dámy a pánové, Michael Jackson a Black or White.

0: Páteční playlist Hit Radio Nord Music jede bomby, Katy Perry, Dark Horse a 10 minut po pátý s vámi padla Kaťa a Kamil.
1: A teď taky důkaz, že i celebrity můžou na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech narazit. Mm-hmm. Představte si, že polívku vyhodili z baru.
0: Jako toho herce?
1: Ano. Toho herce

0: Volka Polívku, který tam dorazil se svojí ženou.
1: Jak ho vyrazili, jako jak se to můžou dovolit?
0: Jednoduchý příběh, oni teda Vary zítra končí, takže mám takovej pocit, že je to jedna z posledních kauz, která se tam letos stala, ale prostě Bolek Polívka se svojí ženou taky dorazili na letošní ročník a když se večer procházeli po ulici, tak si řekli, že by si mohli dát v jednom baru skleničku.
1: Ano.
0: Tak tam zašli, ale ten barman jim slušně vysvětlil, že už je po zavíračce a podle pravidel toho hotelu směj v baru po zavíračce nalévat už jenom hostům toho hotelu, těm ubytovaným.
1: Jasně.
0: A protože Polívka není v tom hotelu ubytovaným, nemůže mu nalejt a musí jít jinam.
1: Ty bo, já věděl vůbec, s kým on mluví. S kým
0: myslím si, že Bolka Polívku člověk pozná.
1: Ježišimare. Jako na jednu stranu určitě klobouk dolů, hustý, že se takhle zachoval jako ducha přítomně, profesionálně.
0: Ano. Profesionálně, jako celebrita, necelebrita, ano. Tady jsou nějaký pravidla a přes ty nejede vlak.
1: No,
0: na druhou stranu, milí posluchači, pojďte se vžít do situace toho barmana. Představte si, že byste v tom hotelu taky pracovali, že byste byli zrovna ten večer za barem a přišel vám tam Bolek Polívka.
1: Bolek Polívka.
0: Řekli byste mu, že je po zavíračce a on tam nebydlí, ať vypadne.
1: Ani náhodou. Ježiši Maria.
0: Ty bys mu nalila?
1: Já nejenom, že bych mu nalila, já bych to i zaplatila za ně. Protože jako...
0: To už je trošku vlez do prdelkování.
1: No, jako ale... je, no, no, ale prostě Bolek Polívka, ne? Tak kolikrát nalejváš Bolkovi?
0: A víš o tom, že ty mané, že už nedělá?
1: Já vím.

0: Poď mi, poď, nahraj. Pořádnýho naléváka.
1: Podání.
0: A smash!
1: Takhle zní páteční ping-pong song Enrique Iglesias, páteční hit Radio North Music, 17 hodin a 19 minut.
0: Co se týče Bystra na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem, tam si sice ping-pong zahrát nemůžete, ale můžete si tam třeba zase zahrát na Stradivárky, protože, přátelé, to je pravý italský bistro se vším všudy.
1: Buongiorno! Pravá chuť Itálie úplně v centru, v srdci Ústí nad Labem na Lidickém náměstí. Takže tuhle chuť Itálie můžete zažít od snídaně až po večeři de facto. Úžasný snídaně, skvělá italská káva, k tomu italský speciality, pitíčko domácí limonády, prosečko, skvělý italský vína. No hele, kamarádi, a zákusek, veď ještě.
0: Tak. A proč o tom vlastně mluvíme? No, protože celý červenec s Bystrem na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem soutěžíme. Takže jestli chcete vyhrát prašule a nezaplatit pak ze svýho ani korunu, sledujte nás na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
4: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu North Music.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
9: Matracezahubičku.cz.
7: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Minutku před půl šestou, Dua Lipa, Houdini. S vámi páteční padla na Hit Radio Nord Music, přejeme pohodový odpoledne.
1: Umíte si představit, že během toho víkendového vedra, který je před náma, na vás někdo navleče chrániče, polstrovaný kalhoty, dres, rukavice a přilbu?
0: To je docela brutální.
1: Já bych chcípnul. To říkám na rovinu.
0: To asi rozhodně. A teď si k tomu všemu představte, že ještě hrajete finále.
1: Ty jo. Jako klobouk dolů před těma, co do toho jdou, a že tady dva týmy máme, protože přátelé, před náma je Silver Bowl, neboli finále druhé ligy amerického fotbalu.
0: No a právě hráči amerického fotbalu z Ústí nad Labem, Blades, vybojovali tenhle postup do finále, takže teď už je to na vás, na fanouškách, abyste je podpořili, a to právě už zítra během toho finále, kdy přivítají na hřišti v Olšinkách tým Prague Lions.
1: Pozor, to nejsou žádný ořezávatka, jestli se nepletu, tak Prague Lions je jediný tým, který v letošní sezóně dokázal Ústečáky porazit. Jinak všechny dali, všem to nandali, nad všema vyhráli, ale Prague Lions, to je ještě taková ta poslední, ten poslední krůček, ten poslední rest letošní sezony, dát i je a vyhrát finále druhé ligy. To je motivace jako blázen.
0: No to teda je. Takže i když bude horko, tak vy samozřejmě můžete být u toho s nima a podpořit tým Blades právě v téhle bitvě o titul, a to na hřišti v Olšinkách.
1: Takže přátelé, zítra 11. července od 15 hodin pojďme se sejít v Olšinkách, pojďme si dát něco dobrýho, ale hlavně pojďme fandit, protože Ústí nad Labem může vyhrát druhou ligu amerického fotbalu.
0: A to se jen tak
1: stane. No je.
0: Hodně štěstí.

0: Já si nemůžu pomoct, tady z toho hitu normálně cítím dvě věci. A to je léto a svoboda.
1: Proč to?
0: Let Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber, páteční hit Radio North Music.
1: Přátelé, je 10. července a to znamená jedno jediný. Přesně za 4 týdny zažijeme ale fakt velkou hudební show, jaká byla třeba tenkrát v Edenu.
0: Jako byla tenkrát v Edenu?
1: Jako byla tenkrát v Edenu.
0: Myslíš Marka Ztraceného?
1: Přesně toho myslím.
2: Já jsem ztracený v Edenu, dobrý večer! Zkusíme to společně, pojďte! A jediný důvod, proč se vracím, si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mi zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my.
1: Bylo to prostě tenkrát velký v Edenu, ale bacha, bude to ještě větší.
0: Ještě o klub vejš míříme. Přesně za 4 týdny 7. srpna se uskuteční Ztracená letná.
1: Wow. Největší dosavadní koncert Marka Ztraceného a věřte nám, že tahle ta show prej ještě nebyla v České republice k vidění.
0: No nekecej. No tak na to se těšíme, ale hlavně my vás tam taky dostaneme, kamarádi.
1: Přesně tak, slibujeme jednak poslední lístky na tuhle úžasnou show a taky slibujeme, že budeme přímo u toho, budeme mít mobilní studio přímo na Letný a kdo se nedostane osobně na tenhle koncert, tak vám to aspoň zprostředkujeme skrz Hit Radio North Music.
0: Takže už za 4 týdny 7. srpna letenská pláň Marka Ztraceného.
1: Těšíme se.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio North Music. No a páteční padla se chýlí ke konci. Máme taky padla.
1: I nám začíná volno. Mimochodem samozřejmě pokračují i letní dovolený, takže Káťa, ta si příští týden bude válet šunky, jak se říká.
0: To si piš.
1: Ale já se na vás zase těším po víkendu ve 3 odpoledne na Hit Radio North Music.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Dnešním dnem končí omezení na Mostecku v Litvínově v Podkrušnohorské ulici, kde na kruháči s ulicí Přátelství probíhaly práce na silnici, takže od zítra už tudy projedete bez komplikací. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Nevíš, kam o prázdninách vyrazit? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
7: It's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Krásný pátek, je přesně 18 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona, která přesouvá stavební úřady pod stát a nově zřizuje úřad rozvoje území s krajskými pobočkami. K povolení stavby má nově stačit jediné sloučené řízení a jedno razítko. Předloha, kterou ještě musí posoudit Senát, počítá i s přesunem části úředníků. Poslanci dnes schválili také vládní návrh na vyšší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku. Soud v Británii dnes odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut. Informovali o tom tiskové agentury. Proces, který je další kapitolou ve skandálu označovaném jako Dieselgate, začal loni v říjnu. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude muset brzy řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice, Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění ale nerovnoměrné a kapacity dlouhodobě nestačí. A pojďme také na sport. Prvním finalistou Wimbledonu je třetí hráč světového žebříčku Alexander Zverev. Německý tenista zastavil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4. O titul v All England Clubu si 29-letý Zverev zahraje poprvé a jen měsíc poté, co dominoval na antonkovém Roland Garros, kde se dočkal premiérové Grand Slamové trofeje. Dnes na Zaxeringu tedy zvládla skvěle svůj zápas a vítězství cení na jedničku.
13: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
12: Dnešek už se dojede v příjemných teplotách, v příjemném rytmu kolem 20 stupňů Celsia k večeru. No a co se týče zítřka, bude také krásný den plný sluníčka a teplot až 26 stupňů Celsia.
14: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a vám je jasný, co nás čeká. K pátečnímu večeru, to nejlepší, z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, i dneska to bude nářez. To slyšíte, ne? Ano, startujeme společně s touhle naprostou ikonou. Britney Spears, Baby One More Time.

Pořád skvělý Billy Joel, Uptown Girl na Hitradio. Krásný večer vám všem. Mimochodem naprosto zásadní zpráva. Nevím, jaká je vaše oblíbená barva, jo, ale už víme, jaká je nejstarší barva života na naší planetě. Světle růžová. Což mě přivádí k jedný zajímavý myšlence, je to fakt, jo, zjistili to vědci, rozemleli miliardu let starou břidlici, našli tam narůžovělé krystalky prakytiček. No a co se týče třeba dinosaurů, tak my furt nevíme, jakou měli barvu. Jo, filmaři si vymýšlejí, to je prokázaný. A co když byli růžoví? Jenom si to zkuste představit, jo, třeba Jurský park, film, legendární, akorát jsou všichni ty dinosauři světle růžoví. Já myslím, že by si to možná zasloužilo takový Barbie remake. Další hity, teď Hermé, House Band, Life is

0: Together Again, to je Janet Jackson, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A co? Co plánujete? Čtvrt na sedm, víkend před námi. Pojďte mi napsat 777-937-777, jak trávíte ten páteční večer. Bude nějaký mejdan? Nebo naopak pěkně v poklidu, případně třeba jste někdo v práci? Napište, jak se máte a co děláte. Já k tomu samozřejmě doručím další hity z 80., 90. a milénia. A už za chvilku zavzpomínáme na královnu, která nás včera opustila. Ten hlas je prostě unikátní. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, už za chvilku.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ohrožujete golfový průmysl. Jste moc zákazný, jste chůdci. Vyhubíme vás a vaši úlohu potravinovým řetězci převezmou kresky.
1: Chaos a svišti na golfovém hřišti, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, teď to nebude o svištích, ale o rybách. Prosím vás, jeden mladík z Prahy vyrazil s přítelkyní na Lipno. Jo, vyrazili na výlet, primárně odpočívat. No a jemu se tam podařilo ulovit mimo jiné štiku, která má přes metr, což je brutál. Jo, jako ta štika je fakt mohutná. Mohutná. Neuskutečný, k tomu tam teda ulovili nějaké ještě další úlovky, jo, třeba sumce, který měla asi 180 centáků a tak. Dobrý, jo. Já chci jenom říct, že tohle zná každá přítelkyně poctivého rybáře. Tak on vás vezme na výlet, jo? Jakože romantika, pohoda. No a nakonec tam prostě v noci mu pomáháte podebrat obrovskou gigantickou štiku. To je klasika. Ale hele, láska, ta se neptá, jo? Před námi další hity právě teď. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You.

0: Wakefield a Think of You, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, já jsem se ptala, jak se máte, co plánujete a pozor, pozor, pozor, tady píše třeba Miluška. Zdraví do rádia, dnes vyrazíme tři matky za kulturou na tanečky. Nejdřív stras u mě, kde dáme základ a jako popelky, snad ne jako popelnice, na půlnoc dorazíme do Lucerny. Dámy, naprosto fantastický, já to schvaluju, naopak já vám normálně, počkejte, tleskám. Tohle zní jako fantastický večer, to ráno bude asi o něco horší, ale budu držet pěsti. Tady to, jak si dáváme doma ten základ, jo, já to třeba miluju. A myslím, že s tímhle to bude skvělé. Jenom pozor, ať si u toho nevyšplouchnete drinčík. Legendární záležitost The Time of My Life už za malou chvilku.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
3: Sedmá hodina je tu, dáváme se spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Frankie Goes to Hollywood.

posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek. Dámy, důležitá věc. Držte si svoje ženy, svoje kamarádky a pište jim, pište jim, pište jim, pište jim, pište jim. Neopravdu, je vědecky dokázáno, že ženy, které si pravděpodobně četujou s aspoň třemi blízkými dámami, ženami, mají snížené riziko infarktu o třetinu. Což znamená, že pravděpodobně tím, že o těch věcech, co vás štvou, píšete, tak to trošku ventilujete, jo, a je tam menší riziko. Pánové, prosím vás, vy neposlouchejte. Jo, u vás je to úplně naopak. Pokud vám vaše paní přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kamarádkami, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší. Tak opatrně, Black Milk, právě teď. Hezký večer.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Inxis, moc hezký večer přeju. Pátek, večer, víkend, jo, je to tady. Doufám, že máte před sebou volný víkend, že hodíte nohy nahoru a nebudete vůbec nic řešit. Minimálně co poslouchat teď řešit nemusíte. Máme totiž ten nejlepší playlist 80., 90. a milénia. No a za chvilku, tak třeba Red Hot Chili Peppers. A vždycky zahřejou. K tomu taky Gazebo nebo Luna.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Rádia.

Red Hot Chili Peppers, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Jak si dneska máte? Dobrý? Mám tady pár tipů, jak si případně spravit náladu, přeci jenom za námi celý dlouhý pracovní týden, jo. Tak údajně se třeba stačí jenom někoho dotknout. Jenom pozor, pokud jste někde třeba ve veřejné dopravě, tam to asi nedělejte. Nebo se donutit k úsměvu, to víme, jo, ideálně se na sebe usmívejte do zrcadla. Pomáhá taky čokoláda, takhle na večer ideální, hraní si se psem nebo hodně světla, takže jít se projít, jo. Taky pomáhá, když si hodně nahlas budete zpívat, i když to vůbec neumíte. To totiž vůbec nevadí. Takže pojďme si všichni extrémně nahlas zpívat, jo, tak jo. A Teens, gimme, gimme, gimme.

0: Casey Catch právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný páteční večer všem. Tak co, pohodička, užíváte pátek, já doufám, jenom si to užijte. Já tady totiž mám další fantastický hity z 80., 90. a milénia a přísahám, to jsou neskutečné pecky. Chybět nebude Prince, taky Dionne Warwick, Texas, nebo J.A.R. už za chvilku. Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hit Radio.

tohle je Mike. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže.

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park plon.cz.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. A že nekecám, teď jsou tady Guns N' Roses a Don't Cry, tak si to užijte.

Kinglík, legendární song Don't You Want Me v éteru Hit Radio. Krásný večer vám všem a možná ideální tip na víkend. Taky vás nebaví takový to, že si sednete do hospody s kámošema a oni čumí do telefonu, protože třeba já to nesnáším, jo, a radši si vždycky ten telefon dám třeba do kabelky, protože mi to přijde prostě neslušný, ale dělá to spousta lidí. No a je tady skvělý nápad. V Brazílii mají teď v jedné hospodě speciální skleničky, který drží jenom ve chvíli, kdy podložíte právě mobilem. Jo, jinak se převrhne. A to nechcete přece. Bylej to pití, že jo? Ježišmarja. No tak místní štamgasti to berou jako docela vlastně fajn věc a fakt to dělají. Což je skvělý, protože nejenom, že se věnujete sobě navzájem, taky se tím chráníte, jo, protože víme, že příliš mnoho alkoholu plus telefon, to je buď sdílení nevhodných věcí na sociálních sítích, nebo píšete lidem, kterým byste rozhodně psát neměli a rozhodně byste jim neměli psát ty věci a v tuhle hodinu. Tak zkuste. Nevím, jestli třeba budou mít u vás v hospodě taky křivý skleničky, nebo ty telefony nechte prostě v kapsách. Co? Můžem to zkusit. Hezký večer, teď korona a baby.

0: Tohle je Travis, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Já doufám, že si ten páteční večer opravdu užíváte, ať už v pohodlí domova, nebo třeba se někam chystáte, jo, užijte si to, bacha, ať vám ráno není špatně, to je jediný, co vám k tomu poradím. My si samozřejmě dál budeme dávat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A byla by ostuda, kdyby chyběla. Jasně, Cyndi Lauper, I Drove All Night, už za malou chvíli.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz, široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice, všechno na jednom místě. Online textil.cz, nakupte jednoduše online.

Elvis s námi na Hit Radio, krásný večer. No a zítra nás čeká velkolepé, historické české finále na Wimbledonu. Ano, Muchová versus Nosková, neskutečná záležitost. Já třeba nevím, komu budu fandit, nevím, jestli vy už jste jako rozhodnutý, ale je to těžký, jo, to je prostě těžký. Já upřímně jenom věřím, že to bude naprosto fantastický tenis. Je úžasný, jak to vlastně sleduje celý tenisový svět, jo, všichni jsou z toho naprosto hotoví, nadšený a to je krása. Opět jsme jako Česko někde v pozitivním světle, to si budeme užívat. No a jediný, co je na tom takový nepříjemný, ne pro nás teda úplně, ale pro samotné dámy. Představte si, že svojí kámošce máte sebrat 50 mega. Protože to se přesně jako stane, jo. Otázka je, která z nich to sebere tý druhý. Budeme držet pěstí oběma, hlavně ať si to fantasticky užijou. No a my se zítra na tu jízdu těšíme. Teď

0: America zpátky v Česku, konkrétně na Hitrádiu. Hezký večer. Ano, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina. To znamená, že já se s vámi budu pomalu loučit. Uslyšíme se výjimečně i zítra, a to od 7 ráno. Budu se na vás těšit. Budeme spolu vstávat při sobotě a uděláme si to hezký. Platí? Výborně. Užijte si hezký zbytek toho pátečního večera pěkně ve stylu. Za chvíli třeba Falco, Madonna nebo Spin Doctors. Mějte se hezky, ahoj.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

We should sort things out if we care, like we say we do, not just.

0: Radio Nord Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.